Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: kapela YouTube na Signál Rádio 4 minuty před 6 hodinou. Za malou chvíli vám nabídneme první dnešní zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. let. Zaspívá například Rick Astley, Starship a nebo Ryan Paris.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda osobního a nákladního auta se stala na dálnici D1 na 195. kilometru ve směru na Prahu. Projet se tady dá s opatrností. Na dálnici D5 je na 20. kilometru ve směru na Prahu v jednom pruhu sražená srna. Tady pro jistotu přibrzděte. A kamion havaroval na silnici 425 u Hustopečí na Břeclavsku. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Rozhovor Signál Rádia.
2: Přestože scénárista a režisér i občasný herec Jan Svěrák překročil 60 a doma na polici má Oscara i smečku Českých lvů, pustil se do dalšího díla. Kolia, Obecná škola, Vratné lahve nebo Tmavomodrý svět jsou poklady české kinematografie. Před premiérou je jeho novinka Pět švestek. A tak nejen o ní bude řeč v dalším rozhovoru Luboše Dvořáka. Nenechte si ujít zajímavé povídání s Janem Svěrákem u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 19. května, v kalendáři je Ivo a hezké květnové ráno přeje Lucie Sinková. Do Česka dnes přicestuje izraelský ministr zahraničí. Hlavní program čeká ministra zítra, kdy bude v Praze jednat nejprve se šéfem české diplomacie Petrem Macinkou a následně i s prezidentem Petrem Pavlem. Uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělí 25. Přehled škol, které nabízejí volná místa, najdou lidé na webu státní organizace Cermat. Stejně jako v prvním kole si mohou žáci podat až 5 přihlášek, z toho až 2 do oboru s talentovou zkouškou a až do 3 do oboru bez ní. Využít opět mohou elektronický systém DIPSY. Prezident Spojených států Donald Trump na žádost Kataru, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů odložil nové údery proti Íránu, které byly plánované na dnešek. Trump to ohlásil na své sociální síti, kde zároveň bez podrobností napsal, že se teď konají vážná jednání.
0: Co se děje v regionu?
2: Zástupci městské části Praha 4 podepsali memorandum s klubem AC Sparta Praha, který plánuje vybudovat v Pálkařské ulici v Krči nový areál se stadionem splňujícím kritéria UEFA a kapacitou až 5000 fanoušků. Stadion bude sloužit zejména pro zápasy B týmu a ženského A týmu a areál bude zároveň využíván také pro tréninkovou činnost mládeže. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté odehráli na mistrovství světa ve Švýcarsku třetí zápas ve skupině. Pokračuje Petr Plintovič.
3: Po blamáži se Slovinci z Češi chtěli proti silným Švédům napravit reputaci, což se jim dokonale povedlo. Po gólech Blimla, Kubalíka, Fleka a Černocha vyhráli 4-3 a po třech zápasech mají 7 bodů. Další utkání čeká český výběr ve středu odpoledne proti Itálii.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude polojasný až oblačný. Přes den se na některých místech mohou vyskytnout přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia a místy může foukat. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: Dobré ráno, se 6 hodinou stojíme na úplném začátku nového dne a před námi se otevírá úterý s datem 19. května. U mikrofonu ve studiu je s vámi Jirka Svoboda a nejsem tady úplně sám. Se mnou jsou tu největší hvězdy 80., které vám budou ráno zpříjemňovat hudbou a taky tu mám hromadu aktualita zajímavostí, abyste od rána měli přehled o všem důležitém. Tak ještě jednou hezké ráno a příjemný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Se Signál rádiem vstupujete do nového dne, kterým je úterý 19. května a už tady mám před sebou kalendář, z něj se na nás usmívá jméno Ivo. Ivošu máme u nás necelých 17 000 nositelů. Narozeniny by měl zachránce židovských dětí před koncentračním táborem Sir Nicholas Winton a svíčky na dortu dnes bude sfoukávat zpěvačka a herečka Natalia Oreiro, slovenská herečka Zdena Studenková, sportovní komentátor Michal Dusík a nebo oblíbená herečka Iva Janžurová, která je polokolatých 85 let, tak přejeme jen to nejlepší. No a také je dneska den sázení rostlin a světový den fair play. Tak já už také jedno play zapínám a posílám další hudbu a za chvíli už probereme aktuální počasí.
1: Signál rádio vám

0: Starship v ranní vysílání Signa Rádia. Než vyrazíte ven, připravte se na to, že obloha je dnes ráno nad Českem jasná nebo polojasná a měříme teploty v rozmezí od 4 do 9 stupňů. Například v Liberci měří aktuálně 4 stupně, Praha, Plzeň a Brno mají 7 stupňů a nejtepleji je v Českých Budějovicích, kde začíná den na 8 stupních. Přes den nás potom čeká většinou polojasná až oblačná obloha, místy bude i skoro jasno a jenom výjimečně se objeví přehánky. Maxima dnes vystoupí na příjemných 18 až 22 stupňů. Takže ráno je chladnější, odpoledne už to ale bude na tričko. Tak krásný den.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Signál rádu nám právě dospívali Pet Shop Boys a před půl sedmou dorazí Eláni, kteří vydali z Brusu nový single. Dočíst se o něm můžete na našem webu signalradio.cz, ale teď vám prozradím, jaké události dnešek přinese.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Střední školy, kterým zbyla volná místa, dnes vypíší druhé kolo přijímacích zkoušek pro neúspěšné uchazeče z prvního kola. Ty by měly proběhnout druhý týden v červnu. V prostorách Senátu parlamentu České republiky budou dnes vyhlášeny výsledky projektu Brána k druhým, který mapuje dobré skutky dětí a mladých lidí. Automobilka Škoda dnes ve světové premiéře ve 14 hodin představí svůj zcela nový model Škoda Epic. Půjde o nový elektrický SUV crossover. Událost bude možné sledovat na YouTube kanálu automobilky. Městská rada v Hradci Králové dnes bude schvalovat vyhlášku s rozšířením zóny, kde bude zakázáno pít alkohol na veřejných místech. Ve Vsetínské nemocnici dnes proběhne policejní cvičení AMOK 2026. Součástí cvičení budou zasahující policisté, zvýšený pohyb hlídek, figuranti představující zraněné i simulované výstřely. V armádním muzeu na Pražském Žižkově dnes startuje dvoudenní konference Tváře brannosti. Věnovat se bude branné výchově, civilní obraně i otázkám bezpečnosti. Vstup je zdarma. V Jihočeském Písku je možné dnes naposledy zúčastnit se workshopu tvorby pískových soch. Svou zručnost si mohou zájemci vyzkoušet na náplavce u Kamenného mostu. A na hokejovém šampionátu jsou dnes na programu dva zápasy. Odpoledne nastoupí proti sobě ve skupině A Lotyšsko a Rakousko, ve skupině B pak Itálie a Norsko. Český tým dnes nehraje.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den

Dobré ráno, na Signál rádiu nám zpíval Bryan Adams, který už za 3 dny vystoupí v Brně a pak ještě v prosinci v pražské O2 aréně. Za chvíli už vám prozradím detaily k dnešní soutěži, mrkneme taky na zpravodajské weby a do 7. hodiny mimo jiné zaspívá například Toto Cutugno anebo Suzy Quatro. Přeju vám hezké úterý 19. května.

0: Na Signál rádiu Michael Jackson, který aktuálně boduje nejenom v kinech, ale také na všech streamovacích platformách. Ale pojďme na chvíli k počasí. Obloha je dnes ráno nad Českem jasná nebo polojasná a měříme teploty v rozmezí od 4 do 9 stupňů. Například v Liberci jsou 4 stupně, Praha, Plzeň a Brno mají 7 stupňů a nejtepleji je v Českých Budějovicích, kde den začíná na 8 stupních. Přes den nás potom čeká většinou polojasná až oblačná obloha, místy bude i skoro jasno a jenom výjimečně se objeví přehánky. Maxima dnes vystoupí na velmi příjemných 18 až 22 stupňů. Máme před sebou krásný den, skoro jako v Itálii, a tak posílám hudbu, která se k dnešnímu počasí naprosto hodí. Tohle je Toto Cutugno.
1: Ráno na Signál.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signa Rádia. Do 7 hodiny nám zaspívá například Suzy Quatro nebo Phil Collins, ale ještě vám prozradím, co zajímavého se dnes můžeme dočíst na zpravodajských webech.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: V noci na dnešek se k planetě Zemi přiblížil asteroid, a to na vzdálenost pouhých 91 000 km. Je to na pouhou čtvrtinu vzdálenosti měsíce. Planetka o rozměrech zhruba velikosti autobusu by v případě dopadu na Zem mohla zničit celé město. Naštěstí by ale z větší části shořela v atmosféře. Astronomové objekt objevili teprve 10. května pomocí observatoře v americkém státě Arizona. Poplatky za penzijní spoření jsou v Česku vysoké. Penzijní společnosti z nich pokrývají své náklady a zisky, ale lidé kvůli nim naspoří na důchod mnohem méně peněz než obyvatelé jiných zemí. Ministerstvo financí proto připravuje reformu takzvaného třetího pilíře penzijního spoření. Rezort v ní počítá s poklesem poplatků od roku 2027. Automobilová doprava zůstává i nadále největším zdrojem znečištění vzduchu v českých městech. Přesto se situace i díky přísnějším zákonům v posledních letech postupně zlepšuje. Největší problém představují nefunkční nebo zcela chybějící filtry pevných částic u naftových aut. Řidiči kvůli drahým dílům ucpaný filtr buď provrtají, anebo zcela vyříznou. A čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa ve Švýcarsku obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka ve středu proti Itálii od 16:20. Italové zatím nebodovali.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia a mám tady otázku. Máte namáhané klouby třeba sportem, prací a nebo je máte opotřebované věkem? Pak byste měli dobře poslouchat naše ranní vysílání, protože tento týden můžete získat doplněk stravy kloubní výživu Geladrink Extra a to rovnou na 3 měsíce užívání. O tuhle krásnou výhru budeme soutěžit krátce před 8:30, tak si to nenechte ujít. A mezi tím můžete na detaily o Geladrinku i soutěži mrknout na náš web signalradio.cz.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Na Signál rádiu Phil Collins, Don't Lose My Number, 7:04 dorazila do studia Lucka Sinková, krásné ráno ti přeju.
1: Hezké ráno, to jsem dlouho neslyšela tady tu písničku od Collinse, ta je úžasná.
0: Skvělá, je skvělá, je skvělá. My jsme se tady před chviličkou bavili o sociálních sítích spolu, spousta lidí používá Facebook, Instagram, X-ko a tak dále. Představ si to, vypadá to, že Evropa bude mít svoji vlastní sociální síť. Bude se jmenovat dvojité V, tak asi W se jí bude říkat. Měla by se spustit 17. června a tenhle ten projekt sází na ochranu soukromí, evropské servery a tvůrci slibují, že nebudou sbírat uživatelská data a chtějí tak konkurovat americkým technologickým gigantům.
1: No to jsem zvědavá, jestli tohle jim klapne.
0: Takže přátelé, jestli máte málo sociálních sítí, 17. Ano. června přijde dvojité V.
1: Se říkám, tak když Donald Trump má svůj, tak my taky budeme mít svůj.
0: Přesně, když oni, tak my taky.
1: Jo, akorát se oni teda budeme trošku dělit, no.
0: Co máš ty ve zprávách?
1: A s těmi daty, to si teda nejsem jistá. No ve zprávách, kauza Dozimetr dnes pokračuje výslechem svědků, podrobnější budeme za okamžik a doprava sice dál znečišťuje ovzduší ve městech, ale lepší se to.
0: Mm-hmm. A po zprávách Fancy, Aneka nebo Vanessa Paradis, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál rádio, doprava.
0: Praha, Plzeňská ulice ve směru z centra, tady kolem nehody projedete s opatrností. S nehodou počítejte na silnici číslo 13 u obce Ludvíkovice na Děčínsku a kamion havaroval na dálnici D2 na 28. kilometru ve směru na Brno. Jezděte opatrně, Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Pravidelné rubriky Signál rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou, Miluju Prahu s Davidem Černým nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál rádiu.
3: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte

0: Hledejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
2: Signál rádio hraje osmdesátky.
3: Signál poslouchám, protože jsou tam výborní moderátoři. Je tam zábava a výborná muzika.
4: Osmdesátková muzika je pro mě top a Signál rádio je pro mě prostě top.
5: Vyhovuje nám skladba písniček a moderátoři jsou prostě bezva.
6: Moc mám rád tohle rádio, rád poslouchám 80. léta.
7: Poslouchám Signál rádio, protože prostě nejlepší.
2: Signál rádio. Signál rádio. To nejlepší z osmdesátek. Signál rádio zprávy.
8: Pěkné úterní ráno přeje ze Signál rádia Lucie Sinková. U obvodního soudu pro Prahu 9 dnes bude pokračovat hlavní líčení v kauze Dozimetr. V případu rozsáhlé korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku má jako svědek vypovídat místopředseda ODS Tomáš Portlík. Politik dříve médiím řekl, že na podezřelé okolnosti ve firmě upozorňoval už před lety. U soudu se teď zpovídá 6 lidí, ale se zlínským podnikatelem Michalem Rédlem. Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček. Rédl i Hlubuček vinu odmítají. Automobilová doprava zůstává hlavním znečišťovatelem ovzduší v tuzemských městech. Přesto se situace i díky přísnějším zákonům v posledních letech výrazně zlepšuje. Hlavním problémem ale zůstávají nefunkční nebo dokonce chybějící filtry pevných částic, a to jak u naftových, tak i benzinových aut. Poukázala na to měření vědců z ČVUT a z Akademie věd. Téměř polovina muslimských studentů v Rakousku považuje islámská přikázání v Koránu za nadřazená tamnějším zákonům. Mladí muslimové mají tendenci zastávat antidemokratické, hanlivé a násilně orientované postoje, jak vyplývá ze studie, které se účastnilo 1200 studentů původem z 10 zemí, a to Rakouska, Turecka, Sýrie, Afghánistánu, Čečenska, ale i Srbska, Polska, Rumunska, Bosny, a respondenty se staly také Kurdové.
2: Co se děje v regionu?
9: Minimálně do konce července musí řidiči i chodci počítat s komplikacemi ve Vinohradské ulici. Provoz na důležité spojnici Žižkova a Strašnic je omezený z důvodu napojení nově vznikající tramvajové trati do Malešic. Automobilová doprava je svedena do jednoho jízdního směru v obou směrech a tvoří se tu kolony. Problémy mají také chodci proplétající se staveništěm. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
8: Čeští hokejisté odehráli na mistrovství světa ve Švýcarsku třetí zápas ve skupině. Pokračuje Petr Plintovič.
10: Po blamáži se Slovinci z Češi chtěli proti silným Švédům napravit reputaci, což se jim dokonale povedlo. Po golech Blimla, Kubalíka, Fleka a Černocha vyhráli 4-3 a po třech zápasech mají 7 bodů. Další utkání čeká český výběr ve středu odpoledne proti Itálii.
2: Signál rádio, počasí.
8: Dnešní den bude polojasný až oblačný. Přes den se na některých místech mohou vyskytnout přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia a místy může foukat. Na Signál rádiu opět v rytmu osmdesátek.
2: Signál rádio.
11: Dobré ráno, bylo 7 hodin, je tady úterý 19. května a tak má svátek Ivo. Narozeniny by měl zachránce židovských dětí před koncentračním táborem Sir Nikola Swinton a svíčky na dortu dnes bude svoukávat zpěvačka herečka Natalia Oreiro, slovenská herečka Zdena Studenková a nebo oblíbená herečka Iva Janžurová, které je polokulatých 85 let. Přejeme jen to nejlepší. A za chvíli si připomeneme několik výročí, jedno je spojené s hvězdnými válkami. Tak dál držte signál, hezký poslech vám přeje Jirka Svoboda.
2: Signál rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Ladíte Signál Rádio, je 19. května a to byl v roce 2006 den, kdy měl na festivalu v Cannes premiéru film Šifra mistra Leonarda. Nejenom o filmu je ale připomínka dnešních výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 2005 udeřily Hvězdné války. V 60 zemích, včetně České republiky, měl premiéru film Hvězdné války Pomsta Sithů. Hned první den vydělal rekordních $50 milionů. V roce 1910 věštci prorokovali zánik světa. V tento den se heliova kometa přiblížila na nejmenší vzdálenost k Zemi. My se konce světa bát nemusíme, protože kometa se vrátí až v roce 2062. V roce 1883 byly v Třeboni slavnostně otevřeny první slatinné lázně, které později dostaly jméno Bertiny lázně. Tím byla také zahájena první lázeňská sezona. V roce 1802 Napoleon Bonaparte zavedl řád čestné legie, nejvyšší francouzské vyznamenání. A v tento den byl u nás v roce 1707 vydán hrdelní řád. Psalo se v něm, že čarodějnictví je ohavnost, za kterou je možný jenom trest smrti.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Přeju vám krásné ráno se Signál rádiem, úterý začíná většinou jasnou nebo polojasnou oblohou a aktuálně měříme teploty v rozmezí od 4 do 9 stupňů. Ráno je sice ještě chladné, ale teploty půjdou velmi rychle nahoru, protože nás čeká většinou polojasná až oblačná obloha. Místy bude i skoro jasno a jenom výjimečně se objeví přehánky. Maxima dnes vystoupí na příjemných 18 až 22 stupňů. Takže teď ráno ještě nějaký svetr nebo mikinu, odpoledne už klidně kraťasy a tričko, ale hlavně Signál rádio v dosahu, tak hezký den.
1: Ráno na Signál rádio.

0: Svou přítomností nás právě na vlnách Signa Rádia poctil Karel Gott a před půl osmou zaspívají ještě i Erasure. Předtím vám prozradím ale, jaké události přinese 19. květnový den.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Střední školy, kterým zbyla volná místa, dnes vypíší druhé kolo přijímacích zkoušek pro neúspěšné uchazeče z prvního kola. Ty by měly proběhnout druhý týden v červnu. V prostorách Senátu parlamentu České republiky budou dnes vyhlášeny výsledky projektu Brána k druhým, který mapuje dobré skutky dětí a mladých lidí. Automobilka Škoda dnes ve světové premiéře ve 14 hodin představí svůj zcela nový model Škoda Epic. Půjde o nový elektrický SUV crossover. Událost bude možné sledovat na YouTube kanálu Automobilky. Městská rada v Hradci Králové dnes bude schvalovat vyhlášku s rozšířením zóny, kde bude zakázáno pít alkohol na veřejných místech. Ve Vsetínské nemocnici dnes proběhne policejní cvičení AMOK 2026. Součástí cvičení budou zasahující policisté, zvýšený pohyb hlídek, figuranti představující zraněné i simulované výstřely. V armádním muzeu na Pražském Žižkově dnes startuje dvoudenní konference Tváře branosti. Věnovat se bude branné výchově, civilní obraně i otázkám bezpečnosti. Vstup je zdarma. V Jihočeském Písku je možné dnes naposledy zúčastnit se workshopu tvorby pískových soch. Svou zručnost si mohou zájemci vyzkoušet na náplavce u Kamenného mostu. A na hokejovém šampionátu jsou dnes na programu dva zápasy. Odpoledne nastoupí proti sobě ve skupině A Lotyšsko a Rakousko, ve skupině B pak Itálie a Norsko. Český tým dnes nehraje.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Skupina Erasure v ranní vysílání Signál Rádia. Minutu po půl osmé, dál už depešáci CC Catcha nebo Susan Vega.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Osobní auto skončilo po nehodě v příkopu na silnici číslo 9 u obce Svor na Českolipsku. Nehoda vás drží na dálnici D1 na 27. kilometru ve směru na Prahu. Tvoří se tady dlouhá, pomalu jedoucí kolona a ještě paráha Hornoměcholupská. Tady se srazilo auto s motorkou, průjezd je možný s opatrností. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio
1: a hrajeme to nejlepší z 80. let.

Jste se Signál rádiem. Už na dnešek pro vás do vysílání chystáme další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, kde se bude mluvit o velké katastrofě, která naši metropoli postihla v roce 1541. Byl to velký požár, který vznikl díky neopatrnosti v jedné městské kuchyni. No ale protože tehdy bylo mnoho budov dřevěných, začaly se plameny šířit a zasáhly také sídlo českých králů, tedy Pražský hrad a katedrálu svatého Víta. I když všechno způsobilo obrovské škody, městu to nakonec pomohlo. Jak? Tak to se dozvíte od Davida Černého u nás na Signál rádiu už dnes krátce popolední.

Na Signál rádu nám zaspívala Susan Vega. Jedna z pranostik říká, když je máj teplý a jasný, bývá červen suchopárný. To znamená, že příliš slunečný květen by mohl podle lidové zkušenosti znamenat suchý začátek léta. No uvidíme, jak to bude vypadat. Obloha je dnes ráno nad Českem jasná nebo polojasná a měříme teploty v rozmezí od 4 do 9 stupňů, ale půjdou rychle nahoru, protože přes den nás čeká většinou polojasná až oblačná obloha. Místy bude i skoro jasno a jenom výjimečně se může objevit nějaká přehánka. Maxima dnes vystoupí na příjemných 18 až 22 stupňů Celsia. Takže to vypadá na krásný den. Užijte si ho v naší společnosti. Ráno

0: Ráno jede na vlnách Signál Rádia v rytmu 80. Skupinu Visage za chvíli vystřídá Juice Newton, ale ještě míříme na jich Moravy. Blíží se totiž dny otevřených hradů a zámku a tak se o víkendu otevřou brány například toho všechovického, kam nás zavede kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, jdeme na zámek. Zajímavým počinem se rozhodli zpřístupnit svoje díla novodobí majitelé hradů a zámků v republice. O tomto víkendu, tedy 23. a 24. května, otevře své dveře a tím i komnaty s přilehlými prostorami i zámek Všechovice. První doložená zmínka o obci Všechovice pochází z roku 1281, kdy je připomínán Dobroslav ze Všechovic. Zámek Všechovice se nachází pod Hostýnskými vrchy, nedaleko Moravské brány, kudy také procházela Jantarová stezka. Zámek prošel od roku 2006 rozsáhlou rekonstrukcí. Připraven je na tento víkend opravdu bohatý kulturní program. V sobotu navíc rozezní zámecké okolí od 18. hodiny koncert kapely Papa Tres Muertos. Neděle se ponese ve znamení žestového kvinteta Základní umělecké školy Hranice. Po oba dva dny čekají návštěvníky průvodci, aby je provedli v rámci komentovaných prohlídek. Chybět nebude vystoupení orientálních tanečnic Alimach, prodejní výstava obrazů Ludmily Šlosarové a Hany Buchtové a děti mohou obdivovat výstavu loutek i šperkovnic. Luděk Savana Urbánek, Brno.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Také dnes ladíte ráno na Signál Rádio a ani dnes nevynecháme dobrou zprávu, která přišla z Pelhřimova.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.
2: Na Signál Rádio.
0: V Pelhřimově zprovoznili zbrusunový muzejní depozitář, který umožní uložit stále se rozšiřující sbírky krajských muzeí nejméně na dalších 30 let. První sbírky už se tam stěhují a víc prozradí za správce ředitel Muzea Vysočiny Ondřej Hájek.
3: Galerie a muzeum v Havlíčkově Brodě a Pelhřimovské muzeum budou zde mít uloženy všechny své sbírky. Jihlavské muzeum zde bude mít archeologickou laboratoř a Havlíčkův Brod zde bude mít konzervatorskou dílnu. Termokomora, která tu bude, tak tu budeme obhospodařovat my a budou ji

0: Skupina Bee Gees Alone na Signál Rádio 2 minuty před 8 hodinou. Lucka Synková je se mnou ve studiu 5, tady vítám, dobré ráno.
1: A Jirka Svoboda taky, hezký den.
0: Já jsem tady zrovna před chvílí z okna zahlédl skupinu mladíků, byli v oblecích a říkal jsem si, co se děje. A pak mi došlo, oni jsou dneska přijímačky na střední škole, další kolo.
1: Došlo ti to
0: je
1: dobře.
0: To tak. Nejdřív mě zatrhnulo, protože oni měli černé obleky a
1: kousek tady, máme krematorium.
0: Tak mě malinko polilo horko, ale ne, pak mi to došlo, zase tady vedle pak taky střední škola, tak mladíci šli asi tam na přijímačky, no. Tak
1: jo.
0: Držíme palce.
1: Držíme. A to se mi dobře nahrál, protože druhé kolo přijímaček na střední školy se právě teď otevírá a dokdy mají studenti čas se ještě hlásit, to si řekneme za chvilku. No a Elon Musk prohrál soudní spor, kvůli čemu a s kým, to taky uslyšíte.
0: Zprávy budou opět zajímavé, po nich opět to nejlepší z 80. let, Elton John, Lionel Richie nebo Kylie Minogue.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Na silnici 57 u obce Lidečko na Vsetínsku narazilo auto do spadlého stromu. Pozor na Pražském okruhu, tady se na 61. kilometru ve směru k D1 srazilo osobní auto a dodávka. Zdržení v koloně je asi 10 minut. A na dálnici D11 na příjezdu do Prahy se stala hromadná nehoda 6 aut. Tady čekejte také zdržení v koloně. Přejeme vám šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný úterní den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Premiér Andrej Babiš bude chtít, aby se ministr kultury Otto Klempíř vyjádřil ke všem připomínkám k návrhu mediálního zákona, který má kromě řady dalších změn zrušit poplatky za Českou televizi a Český rozhlas a jejich financování převést pod státní rozpočet. Podle Babiše připomínek není málo. Řada úřadů a ministerstev Klempířův návrh zkritizovala jako nekvalitní. Uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení a čas na to mají do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí volná místa, najdou na webu státní organizace Cermat. Stejně jako v prvním kole si mohou žáci podat až 5 přihlášek, z toho až 2 do oborů s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní. Využít mohou opět elektronický systém DPSY. Americký miliardář Elon Musk utrpěl porážku v soudním sporu se společností OpenAI, která se podle jeho žaloby odchýlila od původně uváděného cíle vyvíjet umělou inteligenci ku prospěchu lidstva, ne pro zisk. Porota včera po zhruba 2 hodinách dospěla k závěru, že Musk žalobu podal příliš pozdě.
0: Co se děje v regionu?
2: Nový pražský územní plán by zastupitelé pravděpodobně mohli začít schvalovat na zasedání 28. května. Nový plán nahradí nynější územně plánovací dokument z roku 1999 a podle vedení města má zlepšit a zjednodušit plánování rozvoje metropole. Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka by se v budoucnu mohly dále řešit některé dílčí části plánu. Jako celek ale přináší prý řadu pozitiv. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejové Pardubice hlásí po mistrovské sezóně druhou výraznou posilu. O koho jde, ví Petr Plintovič.
3: Před pár dny Dynamo potvrdilo příchod reprezentačního útočníka Davida Tomáška. Teď přichází do Pardubic další reprezentant, útočník Matěj Stránský. Mistr světa z roku 2024 podepsal s Pardubicemi víceletou smlouvu. Naposledy Stránský působil ve švýcarském Davosu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude polojasný až oblačný. Přes den se na některých místech mohou vyskytnout přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia a místy může foukat. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: Přeju vám krásné ráno se Signál Rádiem. Překročili jsme 8 hodinu a já vás už za chvíli zavedu do Zlínského kraje. Tam se radují z rostoucí návštěvnosti. Detaily přidám za pár minut a taky vám chci připomenout, že budeme opět soutěžit. Ve hře jsou 3 balení doplňku stravy kloubní výživy Gela Drink Extra. Do hry se vám bude hodit číslo do studia 910 260 910. Tak buďte připraveni. Soutěž nás čeká krátce před 8:30 a zatím přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Rádio a jestli přemýšlíte, kam v Česku vyrazit na zajímavý výlet, tak zkuste třeba Zlínský kraj. Ten se stává oblíbeným cílem turistů, a to jak domácích, tak i zahraničních. Jak říká mluvčí centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec, v prvním čtvrtletí sem zavítalo více hostů.
1: Návštěvnost Zlínského kraje v prvním čtvrtletí roku 2026 rostla. Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo přes 137 000 hostů, o 3,2% více než loni. Výrazně přibylo zahraničních návštěvníků, jejichž příjezdy i přenocování zrostly zhruba o 17%. Nejvíce přijížděli Slováci, přes 9 000 hostů, tedy zhruba 41% zahraniční klientely. Následoval Polsko a Německo. Celkově hosté v kraji strávili více než 357 000 nocí. Zlínský kraj tak potvrzuje rostoucí zájem i mimo hlavní sezonu.
0: Zlínský kraj láká návštěvníky například kvalitní nabídkou zážitků, lázeňstvím, ale také gastronomií a možnostmi aktivní turistiky. Mezi nejnavštěvovanější patří město Kroměříž, zapsané na seznamu UNESCO, nebo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Rhoštěm. Čím dál oblíbenější jsou také plavby po Baťově kanálu. Tak si naplánujte hezký výlet.
2: Signál Rádio vám přeje.

0: Lionel Richie a My Destiny v úterý ráno na Signál Rádiu. Máme před sebou krásný, většinou slunečný den, ale teplotní rekord určitě nepokoříme. Ten z roku 1811 má totiž hodnotu skoro 29,5 stupně. Nás dnes čeká většinou polojasná až oblačná obloha, místy bude úplně jasno, jenom výjimečně by se mohly objevit přehánky a maxima vystoupí na příjemných 18 až 22 stupňů Celsia. A tím to nekončí, v dalších dnech teploty dál porostou a koncem týdne se dostanou až na letní hodnoty. Myslím, že jsou to velmi příjemné vyhlídky. Teď posílám Kylie Minogue a za chvíli už si povíme, o čem se dnes píše.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia, připravte si telefony s číslem 910 260 910. Za chvíli nás čeká soutěž o Galadrink Extra, ale ještě vám povím, o čem se dnes můžeme dočíst na zpravodajských webech.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: V noci na dnešek se k planetě Zemi přiblížil asteroid, a to na vzdálenost pouhých 91 000 km. Je to na pouhou čtvrtinu vzdálenosti měsíce. Planetka o rozměrech zhruba velikosti autobusu by v případě dopadu na Zem mohla zničit celé město. Naštěstí by ale z větší části shořela v atmosféře. Astronomové objekt objevili teprve 10. května pomocí observatoře v americkém státě Arizona. Poplatky za penzijní spoření jsou v Česku vysoké. Penzijní společnosti z nich pokrývají své náklady a zisky, ale lidé kvůli nim naspoří na důchod mnohem méně peněz než obyvatelé jiných zemí. Ministerstvo financí proto připravuje reformu takzvaného třetího pilíře penzijního spoření. Rezort v ní počítá s poklesem poplatků od roku 2027. Automobilová doprava zůstává i nadále největším zdrojem znečištění vzduchu v českých městech. Přesto se situace i díky přísnějším zákonům v posledních letech postupně zlepšuje. Největší problém představují nefunkční nebo zcela chybějící filtry pevných částic u naftových aut. Řidiči kvůli drahým dílům ucpaný filtr buď provrtají, anebo zcela vyříznou. A čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa ve Švýcarsku obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka ve středu proti Itálii od 16:20. Italové zatím nebodovali.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Máte naladěné Signál Rádio a opět je tady soutěž. Až do pátku budeme soutěžit o 3měsíční kůru kloubní výživy doplňku stravy Gela Drink Extra. Na základě dlouholetého výzkumu profesora Adama, českého revmatologa a světově uznávaného vědce, člena Akademie věd v New Yorku, který byl za celoživotní přínos lékařské vědě oceněný prestižní cenou UNESCO, byla před 34 lety vyvinuta první kloubní výživa na světě s názvem Gela Drink. Profesor Adam jako první na světě rozpoznal biologický účinek kolagenních peptidů, které ve vysokém množství dodává doplněk stravy Gela Drink. Doplněk stravy Gela Drink Extra, o který dnes soutěžíme, v sobě nese historii kloubní výživy a její základ ve formě kolagenních peptidů, ale současně zahrnuje i nejnovější poznatky z výživy kloubů. Na webu www.orlink.cz si přečtete nejenom víc informací o zakladateli, ale také vám poradí na bezplatné lince 800 108 999 anebo v poradně. A jaká nás dnes čeká soutěžní otázka? Profesor Milan Adam rozpoznal biologický účinek kolagenních peptidů. Za A jako první v Československu před 60 lety, za B jako první v České republice před 5 lety, a nebo za C jako první na světě před 34 lety. Taková je otázka a vám je k dispozici telefonní číslo 910 260 910 do našeho studia. Čekám na prvního volajícího.
1: Volejte právě teď 910 260 910. Studio Signál Rádia.
0: Tak a telefonní linka do studia Signál Rádia už je obsazená. Tady je Jirka, kdo pak se nám dovolal?
2: Dobrý den, tady u telefonu Aleš Brno.
0: Aleši, zdravím vás do Brna. Chcete zopakovat otázku, nebo už víte odpověď?
2: Ne, já si myslím, že to je zase před 34 lety ve světě.
0: Naprosto správně. Vy jste dobře poslouchal, co jsem říkal. Tak jak jste na tom vy, klouby?
2: No, tak už pobolívají, taky už jsem staršího věku, takže určitě to ocením.
0: Takže takový přípravek se bude hodit. Děláte něco pro to, aby třeba ty klouby zůstaly dlouho pohyblivé nebo bez bolestí?
2: No tak samozřejmě cvičím a jako snažím se i nějaký ty vitamíny jako na klouby brát, no ale jakože ono, věk už je věk a to se s tím nedá nic dělat.
0: No a my vám teď ještě pomůžeme třemi baleními Gela Drinku Extra, takže myslím si, že to bude naprosto senzační. Moc vám gratuluju a nezavěšujte, naslyšenou.
2: Děkuji.
0: Tak další Gela Drink je rozdaný, jestli ho chcete taky, nenechte si ujít naše soutěžní kolo zase zítra touto dobou a doporučím taky mrknout na informace o přípravku na našem webu signalradio.cz.

0: toho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio, doprava.
1: Máme 8:58 a pozor na silnicích. Hromadná nehoda 4 osobních a jednoho nákladního auta se stala na dálnici D6 na prvním kilometru ve směru na Prahu. Tvoří se tady dlouhá kolona. Další hromadná nehoda je na příjezdu do Prahy po D11, kde je v sobě 6 aut. I tady se zdržíte v koloně. A dálnice D7 je aktuálně na 75. kilometru ve směru na Chomutov uzavřená, protože tady probíhá vyprošťování havarovaného kamionu. Jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio.
1: Český národní tým má po včerejším ceném skalpu Švédska na šampionátu volno. Další utkání jej čeká až zítra odpoledne s Itálií. U ní se ovšem zastavíme, protože ta nastoupí pátý hrací den mistrovství od 16 hodin a 20 minut proti Norsku a bude se snažit připsat si první výhru do tabulky základní skupiny B. Ve stejný čas je na programu Fáčku duel mezi Rakouskem a Lotyšskem. Večer tato skupina uvidí zápas, díky kterému někdo z dvojice Maďarsko-Velká Británie zažije úvodní vítězství na turnaji. Nejzajímavější duel pro oko tuzemského diváka je pak asi ten, který startuje rovněž od 20:20, kdy naši přemožitelé Slovinci vyzvou Slováky.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem a po kapele Mike and the Mechanics přináším dobrou zprávu o počasí. Máme před sebou velmi příjemné dny. Dnes nás čeká většinou polojasná až oblačná obloha, místy bude i skoro jasno a jenom výjimečně se objeví přehánky. Maxima dnes vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia. Ve středu pak musíme počítat s oblačnou až zataženou oblohou. Místy se objeví přehánky, které budou četnější v západní polovině Čech. Není vyloučená ani bouřka. Zítra večer ale začne oblačnosti i srážek ubývat a teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. No a teploty při polojasné obloze porostou i v dalších dnech. Ve čtvrtek bude až 24 a v pátek dokonce až 25 stupňů Celsia. Tak to vypadá, že jaro přichází v plné síle.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Laura Brenigena Gloria v ranním vysílání Signál Rádia. Už se můžete těšit na kapelu Queen, ale ještě přichází kolega Honza Navrátil. Ten nás totiž zavede do pražských Holešovic na festival papírenství.
1: Hezký den, tak se přiznejte, voní vám to v papírnictví, všechny ty papíry, čtvrtky, barvičky, bloky a co já vím, co všechno vydává takovou tu charakteristickou papírenskou vůni. A tu si můžete užít také na Papírfestu, který je výběrovým festivalem lokálních papírenských značek. Jarním termínem tohoto festivalu je tato sobota 23. května, kdy si ve VPP kampusu v pražských Holešovicích na své přijdou milovníci sešitů, diářů, samolepek, psacích potřeb, přáníček a spousty dalších pokladů z papíru. Festival tak opět propojí lokální značky, ilustrátory, tvůrce a vlastně všechny, kteří milují papír v jakékoliv podobě. Na festivalu bude možné prozkoumat tvorbu desítek lokálních tvůrců, ilustrátorů a značek a součástí programu budou také workshopy jak pro děti, tak pro dospělé. Tady si budete moci vyzkoušet třeba různé výtvarné a papírenské techniky. Tak v sobotu v pražských Holešovicích na viděnou. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Jedním z největších světelných festivalů u nás je bezesporu pražský Signál Festival. Velmi populární jsou videomappingy na baziliku svaté Ludmily na náměstí Míru a teď je můžeme vidět na jednom místě. 6 ze 7 videomappingů z několika ročníků Signál Festivalu je možné vidět v pražské staroměstské tržnici. Pořadatelé festivalu jimi obohatili dosavadní expozici galerie Signál Space a více nám o tom poví zakladatel akce Martin Pošta.
1: Tahle výstava taky do Signál Spaceu přivádí jednu z nejoblíbenějších instalací českých výtvarníků umělců Petra Vacka a Adama Cíglera a vlastně, která bude volně přístupná veřejnosti ve foyer Signál Space a potom jsme společně s Průšelabem vytvořili 3D model baziliky svaté Ludmily, kde vlastně promítáme nejoblíbenější vlastně videomappingové projekce, které se na bazilice objevily.
0: Hlavní součástí Signál Space je výstava Echoes of Tomorrow, kterou tvoří instalace 10 umělců v 8 místnostech. Otevřela se loni v říjnu a letos v říjnu se má obměnit.

0: Terence Trent D'Arby a Sign Your Name. Takhle hezky na pohodu končí úterní ráno s datem 19. května tady u nás na Signál Rádiu. A teď před 9. hodinou už je se mnou ve studiu opět Lucka Sinková. Vítám tě tady.
1: No hezký den všem i tobě, Jiříku.
0: Já bych chtěl, kdybychom teďko naše posluchače nalákali do té příští hodiny, protože tobě se povedl takový lehký majstrštyk, řekl bych.
1: Husarský kousek.
0: Husarský kousek. Tobě se včera podařilo natočit krátký rozhovor s naším panem prezidentem Petrem Pavlem. Tak jak a kde si na něj narazila?
1: No takhle, byla jsem pozvaná na křest knihy Kriminálnice. Původně jsem to měla točit pro televizi. Já jsem říkala, tak když šéfka Stelky nechce, tak on bude chtít Jiřík. Zní to hrozně, ale takhle, já bych zvládla obojí, jo. Kdyby Telka kývla, tak bych natočila i pro nás samozřejmě, protože to se neodmítá. No a byl to křest knižky Kriminálnice, jak už jsem naznačila, Gabriely Slovákové, která pracuje ve vězeňství několik let, dokonce tam dělá ředitelku a jako hosta si pozvala přímo pana prezidenta. Měla tam být i paní prezidentová, první dáma, ta nedorazila, ale tak máme Petra Pavla.
0: Tobě se ho podařilo odchytit a natočit krátké povídání. Samozřejmě žádná politika, ale
1: ne,
0: bavili
1: vůbec.
0: Jste se mimo jiné o hudbě, tak tím bych to uzavřel.
1: Přesně, osmdesátky.
0: A dál už pak až po 9. hodině, teď nám pověz, co bude ve zprávách.
1: Co bude ve zprávách? No tak její damane, tak jednak do Evropy míří vlna z horka z Afriky, tak jestli pak se nás to dotkne, trošku se děsím, že mám o víkendu svatbu, teda ne já, ale budu tam pracovně. A Stan chce ve sněmovně zakázat alkohol, tak to se zase lekli jiní.
0: A pak už zase to nejlepší z 80. let, House Martins, M People nebo zpěvák Falco.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Na silnicích to není žádná pohoda. Hromadná nehoda 4 osobních aut a jednoho nákladního se stala na dálnici D6 na prvním kilometru ve směru na Prahu. Tady se tvoří dlouhá kolona. Druhá hromadná nehoda je na příjezdu do Prahy po D11, kde je v sobě 6 aut. I tady se zdržíte v koloně, je to zhruba na čtvrt hodiny. A dálnice D1, tady vás drží nehoda osobního a nákladního auta na 9. kilometru ve směru na Prahu. Zdržení je kolem 5 minut. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné úterní květnové dopoledne přeje Lucie Sinková. Hnutí STAN chce zakázat pití alkoholu během jednání poslanecké sněmovny. Návrh na změnu jednacího řádu souvisí i s nedávnou schůzí ke sjezdu sudeckých Němců v Brně, která byla podle politiků velmi emotivní. Jde o opakovaný pokus o omezení alkoholu ve sněmovně. V minulosti už byl například zakázán prodej alkoholu v bufetech, později ale toto opatření bylo zrušeno s argumentem, že poslanci jsou dospělí a mají se chovat odpovědně. Do Česka dnes přicestuje izraelský ministr zahraničí. Hlavní program čeká ministra zítra, kdy bude v Praze jednat nejprve se šéfem české diplomacie Petrem Macinkou a následně i s prezidentem Petrem Pavlem. Evropu tento týden po předchozí vládě ledových mužů zahřeje teplý vzduch z Afriky. Ve Španělsku mohou teploty stoupat až ke 40 stupňům Celsia, ve střední Evropě budou o víkendu atakovat tropických 30. A to i u nás v Česku.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražské služby odrazily sofistikovaný kybernetický útok. Díky rychlé reakci a zabezpečení nedošlo k omezení služeb a ani k úniku citlivých dat. Případem se aktuálně zabývá policie a také Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté odehráli na mistrovství světa ve Švýcarsku třetí zápas ve skupině. Více ví Petr Plintovič.
2: Po blamáži se Slovinci si Češi chtěli proti silným Švédům napravit reputaci, což se jim dokonale povedlo. Po gólech Blimla, Kubalíka, Fleka a Černocha vyhráli 4-3 a po třech zápasech mají 7 bodů. Další utkání čeká český výběr ve středu odpoledne proti Itálii.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude polojasný až oblačný. Přes den se na některých místech mohou vyskytnout přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia a místy může foukat. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Na Signál Rádiu jsme vstoupili do 9. hodiny a s vámi je dál ve studiu Jirka Svoboda a budu rád, když zůstanete naladěni. Já si za pár minut vezmu k mikrofonu opět kolegyni Lucku Sinkovou, protože ta včera na jedné akci odchytila našeho pana prezidenta Petra Pavla a vyspovídala ho o hudbě.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signál rádiu pánové Paul McCartney a Michael Jackson Say Say Say. Máme 10:15, se mnou ve studiu je opět Lucka Sinková. Vítám tě ještě jednou, ahoj.
1: Co to zase dělám, že jo? Hezký den.
0: Ne, my jsme avizovali, že tobě se včera podařilo v podstatě proniknout až k panu prezidentovi a natočit s ním krátké povídání. Tak pojď nám ještě připomenout, jak a kde jsi se s panem prezidentem Pavlem potkala.
1: Tak bylo to v centru Prahy, v jedné kavárně. Křtěla se tam kniha o vlastně o vězeňství a bylo zajímavé, že kdykoliv kamkoliv přijdu a je to vlastně takhle uzavřená společnost, tak vždycky si tě jako lustrují, že jo?
0: Tak
1: jako jméno, z jakého média jdeš nebo za jaké médium jdeš a tak. No a teď nic, já jsem tam vešla a nic, jako nikde nic, jenom jsem viděla, jak přijíždějí ta auta z majáky, jak jsou všude skoro odstřelovači venku na ulicích, ale vlezeš do té kavárny a nikdo po mě nic nechtěl, ani jako Lucka Sinková nebo jo, nic prostě, tak jsem tam vešla. No a za pár minut to celé začalo, odstartovalo to celkem přesně a brzo a dokonce i ten křest byl tak jako akorát, že většinou jsou dlouhé a to. No a to byla chvíle pro mě. Ještě navíc jeden kolega z konkurenčního rádia mě pustil dopředu, tak to vůbec, jako to jsem tam číhala, jak zajíc ve křoví a vyskočila ve správný okamžik a vlastně se přiblížila k panu prezidentovi. No a když jsem ho poprosila o rozhovor, tak následně pak i o fotku a jak jsem jako zvykla, že ti zpěváci, no prostě umělci, kteří k nám chodí na rozhovory, tak se s nima tady vždy tulím, že jo?
0: Při fotce, při fotografování.
1: Aby nedošlo k nějaké mýlce. No tak samozřejmě automaticky jsem se šla tulit k panu prezidentovi a už u mě byl bodyguard a už mi dával ruku dolů. Jo, tak já to chápu, že jo, jednak nějaký protokol a jednak to bezpečí, takže rozumím tomu, ale to ti nedojde v ten okamžik prostě. Jo?
0: Přesto, krátké povídání s panem prezidentem se ti podařilo natočit, tak jdeme si to pustit.
1: My jsme 80kové rádio, tak se zeptám, jestli máte rád 80. léta, nebo vůbec hity z 80. let nebo zpěváky?
2: No, já
1: jsem vás zaskočila trošičku, že?
2: Takhle, já mám rád hlavně rockovou muziku a v 80. byla skvělá rocková muzika, takže tam by se dalo vybírat opravdu dlouho.
1: To jsem přesně čekala, že řeknete. A vzpomenete si na nějakou rockovou?
2: No, já mám oblíbený kapely AC/DC, Iron Maiden, ale spoustu dalších, ZZ Top. Ty samozřejmě hrajou mnohem delší dobu, ale i do těch 80. patří.
1: To vlastně souvisí s tím, že máte velkou lásku k motorkám. Kde se vzala?
2: No, první motorka byl moped Stadion mýho strejdy, který mě kdysi motivoval tím, že mi řekl, když si ho zprovozníš, tak na něm můžeš jezdit. No tak já jsem tomu věnoval spoustu času. Sehnal jsem kamaráda, který byl šikovnější než já. Dali jsme ho dohromady a to bylo někdy, když mi bylo asi 11 let a od té doby mě to neopustilo.
1: Plánujete někam dovolenou na motorce a předpokládám, že ano.
2: Plánuju do severní Afriky, ale ještě je to tajný, protože to nemáme všechno domluvený.
1: Dobře, tak to nebudeme prozrazovat. Ať se vám daří, krásné léto.
2: Děkuji taky, na shledanou.
3: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátek.

0: Přeju vám hezký poslech Signál Rádia. Ve středu se můžete v našem vysílání těšit na další zajímavý rozhovor. Tentokrát se u našeho mikrofonu zastaví scénárista a režisér i občasný herec Jan Svěrák. Přestože překročil 60 a doma na polici má Oscara i smečku Českých lvů, pustil se do dalšího díla. Kolia, Obecná škola, Vratné lahve nebo Tmavomodrý svět, to jsou poklady české kinematografie. Před premiérou je ale jeho novinka Pět švestek a tak nejenom o ní bude řeč v dalším rozhovoru Luboše Dvořáka. Nenechte si ujít zajímavé povídání s Janem Svěrákem u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80 digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Máte naladěné dopolední vysílání Signál rádia, už se tady chystá duo Vem anebo zpěvačka Whitney Houston, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který nás zavede do Špindlerova mlýna.
1: Na to, že krkonošský Špindlerův mlýn se původně jmenoval Svatý Petr, tak se po více než 250 letech stal lyžařským, turistickým a filmařským centrem. To úřední šeml německy mluvící vrchnosti ve Vídni způsobil, že při žádosti o výstavbu kostela uvedli místní místo podpisu ve mlýně pana Špindlera. Souhlas tak byl vydán na neexistující obec. Ovšem Češi operativně, aby neměli z ostudy kabát, nechali na jiném úřadě vše přejmenovat a bylo. V roce 1972 sem filmaři umístili jeden z příběhů rodiny Homolkových a o 5 let později se zde točila Velryba s Tomášem Holím. V osmdesátkách vznikaly Sněženky a Machři, pak už přišli snowboardáci a další tituly. Současný Špindl má po zimě novou atrakci. Vodní nádrž Labská se vypouští kvůli plánované těžbě sedimentů, které se do ní nahrnuly po povodních před 2 lety. Cílem prací do letošního září je úplná obnova protipovodňové funkce vodního díla, kterou už plní 120 let. Luboš Dvořák, Krkonoše, Špindl.

0: Kapela Duren Duren na Signál rádiu těsně před 10. hodinou, za chvíli OMD, Paul Young nebo kapela Texas, prostě to nejlepší z 80. let.
1: Signál rádio, doprava.
0: Záchranka zasahuje u nehody na dálnici D11 na 8. kilometru ve směru na Prahu, tvoří se tady dlouhá kolona. Praha Malešická ulice, tady nehoda částečně blokuje provoz a pozor taky na nehodu na silnici 124 u Pacova na Pelhřimovsku, tady zasahuje také záchranka. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál rádia.
3: Přestože scénárista a režisér i občasný herec Jan Svěrák překročil 60 a doma na polici má Oscara i smečku českých lvů, pustil se do dalšího díla. Kolia, obecně

0: Krásná škola, Vratné lahve nebo Tmavomodrý svět jsou poklady české kinematografie. Před premiérou je jeho novinka Pět švestek. A tak nejen o ní bude řeč v dalším rozhovoru Luboše Dvořáka. Nenechte si ujít zajímavé povídání s Janem Svirákem u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
1: Signál Rádio hraje osmdesátky.
5: Signál Rádio poslouchám na Brněnsku od jeho založení. Jsem ráda, že se změnila skladba hudby blíž k 80. letům, což jsou mé vzpomínky.
6: Baví mě 80. léta, baví mě ta muzika kolem, baví mě vtipný a inteligentní humor moderátorů. Žele doporučuju.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek. Signál Rádio, zprávy.
7: Hezký úterní den přeje Lucie Sinková. Složení poslanecké sněmovny, které vzešlo z loňských voleb, je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Beitla. Byl to poslední nerozhodnutý podnět, který se voleb týkal. Beitl žádal, aby soudci nově vyložili nebo zrušili část volebního zákona, zejména právní úpravu přepočtu hlasů na mandáty v druhém skrutiniu. Dodejme, že Liberecký kraj ve volbách ztratil oproti minulosti čtvrtinu mandátů ve prospěch jiných krajů. Poslanecké křeslo nezískal ani Beitl. Policisté z České Lípy se po dopadení zloděje lebky svaté Zdislavy pochlubili tím, že k tomu, aby jim prozradil, kam relikvie schoval, použili nestandardní způsob výslechu. Přinesli totiž růženec. Věděli, že podezřelý je hluboce věřící a on jim i přes původní odmítavé stanovisko přeci jenom místo úkrytu sdělil. První příznaky demence může odhalit několikaminutový test kognitivních funkcí, jako je paměť nebo porozumění. Ve věku 65 až 80 let je součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře a dostupný je i na internetu. V tiskové zprávě k 20. jarní interaktivní konferenci o tom dnes informuje Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
1: Co se děje v regionu?
8: Královský Letohrádek neboli Belveder prochází rekonstrukcí. Správa Pražského hradu za práce, které potrvají 2 roky, plánuje zaplatit zhruba 100 milionů korun. Letohrádek ve stylu italské renesance čeká obnova fasády, historických interiérů a také sloupových arkád. Renesanční památka byla před opravou využívána především pro pořádání výstav. Ty by se sem měly po opravě vrátit. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
7: Český hokejový brankář Jakub Dobeš pomohl Montrealu k výhře v 7. zápase série 2. kola playoff NHL proti Buffalu 37 zákroky. Canadiens v klíčovém duelu porazili domácí Sabres 3-2 v prodloužení a postoupili do finále východní konference, kde se střetnou s dosud suverénní Carolinou.
1: Signál Rádio, počasí.
7: Dnešní den bude polojasný až oblačný. Přes den se na některých místech mohou vyskytnout přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia a místy může foukat. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
1: Signál Rádio.
9: Dobré dopoledne se Signál rádiem. Máme 19. května. Mnozí z fanoušků Depešáků si tohle datum v roce 1993 dobře pamatují. Doslova jim totiž zatrnulo. Zpěvák skupiny Dave Gehen měl totiž během koncertu infarkt, ale naštěstí to dobře dopadlo a koncertují dál. My přidáme i jiné zajímavosti z hudební historie. Počkejte na ně pár minut. Hezký poslech vám dál ze studia přeje Jirka Svoboda.
1: Signál rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné dopolední vysílání Signa Rádia a už je tady i dobře naladěný kolega Lukáš Bláha, který nás teď provede hudební historií data 19. května.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: První kroky nás vedou do letopočtu 1962. Marilyn Monroe v něm zaspívala před zaplněnou New Yorkskou Madison Square Garden píseň Happy Birthday, Mr. President. Oslavencem nebyl nikdo jiný než americká hlava státu John F. Kennedy. Šlo o poslední veřejné vystoupení blonďaté divy. O 3 měsíce později byla nalezena mrtvá.
4: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.
3: Proti proudu času plujeme zpět o 40 let. Peter Gabriel, bývalý frontman skupiny Genesis, tehdy vydal přelomovou desku pro jeho kariéru s názvem So. Ta obsahuje ikonický hit o tom, jak by chtěl být velkým kladivem.

Na závěr se vracíme do 14. května 1990, kdy si královna popu podmanila na 3 týdny prodejní chart Spojených států. Povedlo se jí to s nahrávkou Vogue, inspirovanou tamní undergroundovou módní taneční scénou. Původně sice byla plánovaná jen jako takzvané Bčko na singlu, avšak okamžitě se stala oblíbenou u fanoušků po celém světě. Nejvyšší patro žebříčků pak obsadila ve více než 30 zemích.

0: roztančené úterý vám přeje Lukáš Bláha.
1: To byly dnešní signály hudební minulosti. Why it's greased lightning?

0: Jste se Signál rádiem. Už na dnešek pro vás do vysílání chystáme další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, kde se bude mluvit o velké katastrofě, která naši metropoli postihla v roce 1541. Byl to velký požár, který vznikl díky neopatrnosti v jedné městské kuchyni. No ale protože tehdy bylo mnoho budov dřevěných, začaly se plameny šířit a zasáhly také sídlo českých králů, tedy Pražský hrad a katedrálu svatého Víta. I když všechno způsobilo obrovské škody, městu to nakonec pomohlo. Jak? Tak to se dozvíte od Davida Černého u nás na Signál rádiu už dnes krátce popolední.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic nestratila ze svého lesku. Jsme Signál Radio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádiu přesně ve 10:45 Peter Kent, It's a Real Good Feeling a Lukáš Frelich už je se mnou ve studiu, vítám tě tady.
1: Hezké dopoledne.
0: Já mám pocit, Lukáši, že nejenom ty, ale skoro všichni jsme zaspali jednu věc dneska v noci.
1: Já.
0: Kolem Země totiž proletěl asteroid o velikosti autobusu a bylo to pouze na třetinové vzdálenosti, než je od nás měsíc. Mm-hmm. Což bylo opravdu velmi těsné, když se vezme to vesmírné měřítko, skoro nás to opravdu lízlo.
1: Přiznám se, vůbec jsem o tom nevěděl.
0: No tak teď už to víš.
1: Teď lituju, že jsem v noci nebyl vzhůru.
0: Nemyslím si, že by to bylo vidět, myslím si, že akorát astronomové to nějakými teleskopy sledovali a oni ten asteroid vlastně neznali ani moc dlouho, oni ho objevili teprve 10. května.
1: Takže to bylo velmi rychle,
0: ano.
1: O fousek jsme tomu unikli.
0: Tak. Určitě neunikejte dál z dosahu Signál Rádia, zůstaňte s námi. Luky s vámi bude první část odpoledne, Jirka se pro dnešek loučí, no a zítra v 6 ráno zase s vámi budu rád stávat. Tak ahoj.

0: Přiblížila se 11. hodina, krásné úterní dopoledne, tady je Signál Radio. Za moment Prince, Tina Turner nebo Secret Service, hrajeme to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 6, Evropská ulice před křižovatkou s Libušskou. Tady havarovalo osobní vozidlo, na místě jsou záchranné složky a nárazově se zdržíte. Tak s tím počítejte a jděte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné úterní dopoledne, je 19. května a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Autorizované obalové společnosti možná přibude povinnost vytvářet dostatečně hustou síť míst zpětného odběru obalových odpadů podle požadavku Ministerstva životního prostředí. Společnost by také poskytovala organizační služby ostatním kolektivním odpadovým systémům.

0: za skutečně vynaložené náklady. Změny podmínek zahrnuje novela, kterou předložila poslankyně ANO Berenika Peštová, a nejprve ji posoudí vláda. Připomeňme, že v Česku je autorizovanou obalovou společností Ekokom. Bývalý trojnásobný slovinský premiér Janča včera oznámil, že se mu podařilo zajistit parlamentní podporu pro vznik pravicové vládní koalice. Předpokládaný Jančův kabinet se bude opírat o hlasy pravicově populistické a proruské strany Pravda. Informují o tom světové agentury. Klíšťata ve městech jsou podle vědců prokazatelně až dvakrát častěji infikovaná než ta z lesních oblastí. Výzkum Státního zdravotního ústavu vychází ze sběru více než 150 lokalitách po celé republice i z dat od veřejnosti. Celkem bylo během 3 let nazbíráno přes 12 000 klíšťat, z nichž velká část nesla bakterie způsobující například boreliozu.
1: Co se děje v regionu?
2: Pražská policie se během víkendu pustila do rozsáhlé kontrolní akce, při které strážníci zjistili 147 přestupků ve veřejném pořádku, při kterých uložili pokuty dohromady za 164 tisíc korun. Při kontrolní akci bylo zadrženo celkem 14 osob v celostátním pátrání, 7 řidičů bylo pod vlivem alkoholu a dalších 6 také pod vlivem drog. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
0: Bitvu plnou ohromných emocí prožil v utkání českých hokejistů proti Švédsku útočník Jiří Černoch. V první třetině ho sudí předčasným zapískáním připravili o gól, jímž by zvýšil na 2-0. Ve druhé části zase jeho zásah na 4-2 odhalilo až video. Při výsledku 4-3 byl nakonec vítězný. V rozhovoru s novináři Černoch přiznal, že očekával spíše opačné verdikty.
1: Signál Rádio, počasí.
0: Dnešní den bude polojasný až oblačný. Přes den se na některých místech mohou vyskytnout přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia a místy může foukat. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
1: Signál Rádio.
3: 11 hodin a 3 minuty, dobré dopoledne, přeje Signál Rádio. Za moment budeme mířit do Příbramy, kde se chystají hornické slavnosti, a teď se od začátek první společné hodiny postará Regeira. Hezké úterý, s vámi Lukáš Frélich.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Prince teď zpříjemnil dopoledne. Za necelý měsíc se v Příbrami uskuteční setkání hornických měst. Na programu budou slavnostní průvody, výstavy nebo série koncertů. Do města by mělo dorazit přes 80 hornických spolků od nás, ze Slovenska, ale také Maďarska, Polska, Rakouska nebo Slovinska. Starosta Příbrami Jan Konvalinka k tomu říká.
1: Očekáváme návštěvnost v nižších tisících osob. Jsme na to připraveni po té technicko-organizační stránce. Všechny složky jsou do toho zapojeny, ať už ty složky města, příspěvkové organizace, odbory, ale tak i složky další, jako jsou hasiči, policie a tak dále. Je to, myslím si, propracované úplně do detailu. Ten program je nastavený tak, aby si v něm každý našel své.
0: Hornické slavnosti se v Příbrami uskuteční od 12. do 14. června a kromě mnoha známých interpretů zahrají také hornické kapely.

0: Posloucháte Signál Radio, kde vám hrajeme to nejlepší z 80. let a staráme se i o to, abyste se měli na co těšit, třeba na zítřejší ráno. Protože někdo z vás opět dostane šanci vyhrát Gela Drink Extra, kloubní výživu, která se postará o vaše klouby, vazy a šlachy. Tento doplněk stravy vám dáme rovnou na 3 měsíce. Stačí poslouchat naše vysílání, ve správnou chvíli se dovolat do studia a vaše šance na výhru se tím pádem velmi zvýší, protože pak už zbývá jen odpovědět správně na jednoduchou soutěžní otázku. Tak vstávejte i zítra s námi a já vám budu držet palce.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

Michal David a Signál Rádio. Za chvíli zahrají Police, Star on 45 a třeba taky Michael Jackson. Tak zůstaňte dál v naší společnosti a mějte hezké dopoledne.

0: Za 3 minuty udeří pravé poledne a společnost vám dělá Signál Rádio. Za moment New Kids on the Block, Vangelis nebo třeba Roxette, to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 5 v ulici Vrchlického u Husových sadů. Tady je nehoda 2 osobních vozidel, komunikace zatím zůstává průjezdná. Naopak, velká dopravní nehoda se stala na Chodovské ulici pod mostem Jižní spojky. Tady je nehoda autobusu s tramvají. Obousměrně je ulice uzavřena, neprojedete tady. Počítejte tedy s objížďkou a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné úterní poledne přeje Lucie Sinková. Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby, které připravilo Ministerstvo kultury. Současné znění návrhu má velké nedostatky a vytváří mnoho nových problémů, jak uvádí ministerstvo v připomínkách. Energetická společnost ČEZ zlevnila elektřinu domácnostem se solární elektrárnou. Od května cenu v tarifu určeného pro odběratele s fotovoltaikou, který využívá kolem 50 000 zákazníků, snížil o 300 korun za megawatt hodinu. Chomutovští kriminalisté obvinili dva muže z podvodu. Podle policie prodávali padělané vstupenky na fotbalové utkání Ligy mistrů UEFA. Celková škoda přesahuje částku 1 milion korun a obětí je více než 70. Německá ekonomika dál zpomaluje a země eviduje už 3 miliony nezaměstnaných. Po letech stagnace a oslabení průmyslu se podle expertů uzavírá období silného růstu a nízké nezaměstnanosti, které Německo zažívalo v předchozí dekádě.
0: Co se děje v regionu?
1: V pražských záběhlicích se dnes dopoledne srazila tramvaj s

0: autobusem. Zranilo se asi 15 lidí. Záchranná služba kvůli tomu aktivovala traumaplán, který je určen pro mimořádné situace s větším počtem raněných. Provoz je v místě omezen, jak informuje policie a záchranka na síti X. Dodejme, že nehoda se stala v Chodovské ulici.
1: Sport.
0: Bývalý tenista Tomáš Schmid oslaví zítra 70. narozeniny v Itálii, kde dlouhodobě žije. Vítěz Davis Cupu z roku 1980 tenis stále sleduje, ale hráči se podle něj hodně změnili. Zůstává v kontaktu s bývalými parťáky Ivanem Lendlem, Janem Kodešem či Pavlem Složilem. V rozhovoru uvedl, že věří, že by týmovou soutěž mohla vyhrát i současná generace kolem Jiřího Léhečky.
1: Signál rádio počasí.
0: Většinou je polojasno, během dne se objeví i oblačnost a místy počítejme s přehánkami nebo slabšími bouřkami. K večeru pak srážky ustanou a opět se objeví sluníčko. Teploty přes den vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia. Na signál rádio opět v rytmu osmdesátek.
1: Signál rádio. Signál
2: rádio. 12 hodin a 3 minuty. Velká katastrofa, která naší metropoli postihla, nakonec hlavnímu městu pomohla. Tomu se bude věnovat David Černý v pořadu Miluju Prahu už za chvíli. Nejdřív pojďme hrát, připravena je Jennifer Rush na Signál rádiu. Hezké úterní odpoledne přeje Lukáš Frelich.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let, ve kterém za chvíli budeme pokračovat. Teď už David Černý a Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Dnes si povíme o jedné velké katastrofě, která postihla naší Prahu. Několikrát v dějinách se stalo, že město téměř celé lehlo popelem. Ale nebojte, Praha vždy, jak bájný Fénix, z popela zase povstala. Jeden z nejstrašnějších pražských požárů se prohnal městem 2. června roku 1541. Požár vznikl zřejmě neopatrností při vaření v domě na Malostranském rynku. Nejprve ho spatřili dva pokrývači na sousední malostranské radnici, hořet začalo při zadním komíně od kuchyně. Zpočátku se požár snažilo uhasit služebnictvo domu, ale bylo to nad jejich síly. Oheň se rychle vymkl kontrole a přeskočil na sousední domy. Požár podporovaný zrádným větrem poté velmi rychle pokračoval severním a západním směrem. Je potřeba si uvědomit, že většina domů v Praze v 16. století byla stále ze dřeva. Brzy se oheň dostal také k Pražskému hradu, kde první zachvátil pavlače a bašty parkánu, poté vzplál krov kaple všech svatých a sousední starý královský palác. Ušetřena nezůstala ani katedrála svatého Víta, zvláště těžce poškozena byla její nedokončená západní část, zatímco chór přežil. Nakonec Pražský hrad vyhořel celý. Požár pokračoval současně na Hradčany. Během 2 hodin splálo 155 domů na Malé Straně, 42 domů na Hradčanech a zemřelo více jak 50 lidí. Následky požáru byly katastrofální. Živel zcela zničil 133 domů z celkového počtu 211 malostranských domů. Vyhořel celý Pražský hrad, všechny kostely, rozstavily se zvony, schořely i hroby svatých a další drahé věci. Všechna stavení na hradě podlehla zkáze, kromě Černé věže a Daliborky. Ale stejně jako v přírodě, po hrůzách požáru přichází obnova. Ohřelé zbytky domů byly naváženy na kampu. V důsledku toho se tam od té doby začalo stavět, protože se značně zvýšila úroveň ostrova nad řekou. Požár odstartoval renesanční přestavbu Hradčan a Malé Strany. Malé gotické domy nahradily výstavní renesanční paláce, které obdivujeme dodnes. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají.

0: Daryl Hall, tady je Signál Rádio. Začátek sezóny, kde se otevírají brány hradu a zámku, je tady. Pozvánku přidám za chvíli, do té doby hrajeme Pet Shop Boys, Alana Miles nebo třeba Cool and the Gang, tak zůstaňte dál s námi.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

0: Úterý odpoledne vám společnost dělá Signál Radio. Dny otevřených dveří hradu a zámku se blíží. Už o tomto víkendu se otevírají brány toho všechovického. Podrobnosti má Luděk Samana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, jdeme na zámek. Zajímavým počinem se rozhodli zpřístupnit svoje díla novodobí majitelé hradů a zámků v republice. O tomto víkendu, tedy 23. a 24. května, otevře své dveře a tím i komnaty s přilehlými prostorami i zámek Všechovice. První doložená zmínka o obci Všechovice pochází z roku 1281, kdy je připomínán Dobroslav ze Všechovic. Zámek Všechovice se nachází pod Hostýnskými vrchy, nedaleko Moravské brány, kudy také procházela jantarová stezka. Zámek prošel od roku 2006 rozsáhlou rekonstrukcí. Připraven je na tento víkend opravdu bohatý kulturní program. V sobotu navíc rozezní zámecké okolí od 18. hodiny koncert kapely Papa Tres Muertos. Neděle se ponese ve znamení žestového kvinteta Základní umělecké školy Hranice. Po oba dva dny čekají návštěvníky průvodci, aby je provedli v rámci komentovaných prohlídek. Chybět nebude vystoupení orientálních tanečnic Alimach, prodejní výstava obrazů Ludmily Šlosarové a Hany Buchtové a děti mohou obdivovat výstavu loutek i šperkovnic. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: kolona, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zaslechli jste známou melodii, ale nemůžete si vzpomenout na název. Koukněte na náš web signalradio.cz. Hned vedle fotky moderátora najdete odkaz na playlist. Za ním se skrývá nejen seznam odehrané hudby, ale také obaly singlů a texty písní. Objevte hity z našeho éteru na webu www.signalradio.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
5: Signál Rádio zprávy.
6: Stále hezký květnový den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Polsko přidá ke stíhání do Česka 3 lidi zadržené kvůli žářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Uvedla to dnes veřejnoprávní televize. Podle dřívějších informací v Polsku v souvislosti s požárem, který policie vyšetřuje jako teroristický útok, zadrželi dva muže a jednu ženu. Všichni mají polské občanství. Připomeňme, že ve výrobní hale LPP Holding hořelo 20. března. Požár tehdy způsobil škody za stovky milionů korun. Evropu tento týden po předchozí vládě ledových mužů zahřeje teplý vzduch z Afriky. Ve Španělsku mohou teploty stoupat až ke 40 stupňům Celsia. Ve střední Evropě budou o víkendu atakovat tropických 30, a to i u nás v Česku. V Chile tragicky zahynul český diplomat, který se pohřešoval v oblasti Ant. Po několika denním pátrání ho našly záchranné složky bez známek života. České ministerstvo zahraničí úmrtí potvrdilo a případem se dál zabývají místní úřady.
7: Co se děje v regionu?
8: Zástupci městské části Praha 4 podepsali memorandum s klubem AC Sparta Praha, který plánuje vybudovat v Palkařské ulici v Krči nový areál se stadionem splňujícím kritéria UEFA a kapacitou až 5000 fanoušků. Stadion bude sloužit zejména pro zápasy B týmu a ženského A týmu a areál bude zároveň využíván také pro tréninkovou činnost mládeže. Honza Navrátil, Praha.
5: Sport.
6: Finále konferencí playoff NHL začne v Rosi na čtvrtek na západě zápasem hokejistů Colorado z Vegas. O den později odstartuje na východě série mezi Carolinou a Montrealem. O obou postupujících bude jasno nejdříve ve čtvrtek 28. května ráno středoevropského letního času a nejpozději ve středu 3. června.
5: Signál Rádio počasí.
6: Většinou je polojasno, během dne se objeví i oblačnost a místy počítejme s přehánkami nebo slabšími bouřkami. K večeru pak srážky ustanou a opět se objeví sluníčko. Teploty přes den vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
5: Signál Rádio.
0: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde vám už za moment nabídneme neformální rozhovor s prezidentem České republiky. K tomu hrát budeme to nejlepší z 80. na start Rod Stewart. Hezké odpoledne, s vámi Lukáš Frelich.
5: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Shakin Stevens na Signál rádiu. Taky občas náhodně potkáte někoho známého. Husarský kousek se včera podařil naší kolegyni Lucii Sinkové, která na křestu knihy odchytla prezidenta České republiky Petra Pavla a položila mu pár obyčejných otázek.
1: My jsme osmdesátkové rádio, tak se zeptám, jestli máte rád 80. léta, nebo vůbec hity z 80. let, nebo zpěváky?
2: No, já
1: jsem vás zaskočila trošičku,
2: že? Trochu, jo. Takhle, já mám rád hlavně rockovou muziku a v 80. byla skvělá rocková muzika, takže tam by se dalo vybírat opravdu dlouho.
1: To jsem přesně čekala, že řeknete. A vzpomenete si na nějakou rockovou?
2: No, já mám oblíbený kapely AC/DC, Iron Maiden, ale spoustu dalších, ZZ Top. Ty samozřejmě hrajou mnohem delší dobu, ale i do těch 80. patří.
1: To vlastně souvisí s tím, že máte velkou lásku k motorkám. Kde se vzala?
2: No, první motorka byl moped Stadion mýho strejdy, který mě kdysi motivoval tím, že mi řekl, když si ho zprovozníš, tak na něm můžeš jezdit. No tak já jsem tomu věnoval spoustu času. Sehnal jsem kamaráda, který byl šikovnější než já. Dali jsme ho dohromady a to bylo někdy, když mi bylo asi 11 let a od té doby mě to neopustilo.
1: Plánujete někam dovolenou na motorce a předpokládám, že ano.
2: Plánuju do severní Afriky, ale ještě je to tajný, protože to nemáme všechno domluvený.
1: Dobře, tak to nebudeme prozrazovat. Ať se vám daří, krásné léto.
2: Děkuji taky, nashledanou.
0: Lucko, díky za krátký rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem. Celý záznam najdete už teď na našem Facebooku a Instagramu.

0: Kapela Lucie, společnost vám dělá Signál Radio, kde si za chvilku připomeneme single, co jsme si nahrávali na pásku. Zatím napovím, že nás čeká pohled do roku 1987 a hitovka, která se u nás hodně hrála. Stevie B, Sophie B. Hawkins nebo John Lennon vám zpříjemní čas v práci. Hezké odpoledne.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio.
2: Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají?
1: Nenechte se zmást.
2: Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků.
1: A právě ty vám každé všední ráno přinášíme.
2: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: Depeche Mode, tady je Signál Radio a před námi single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Skladba, kterou si za moment připomeneme, má trošku takový zvláštní, možná až paradoxní příběh. Totiž ve světě nebyla vůbec úspěšná, jak co se týká Evropy nebo Spojeného království Velké Británie. Tam to žádná velká hitparáda v žebříčcích nebyla. Za to u nás se líbila hodně, hodně se hrála, zvlášť při takových těch romantických večerech. Na svědomí má anglická popová zpěvačka, bývalá modelka Samantha Fox. A skladba z roku 87 se jmenuje True Devotion.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Jezu, don't go, chvilku před 14. hodinou, krásné odpoledne, přeje Signál v rádiu. Za moment Roy Orbison, Baltimora nebo Four Non Blondes, prostě to nejlepší z 80. let. Teď už Lucie Sinková chystá zprávy a já ještě přidám informace ze silnic.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v Řeporyjích, v Dalejské ulici je nehoda osobního vozidla s motocyklem, projíždí se jedním jízdním pruhem, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.
1: Rozhovor Signál rádia. Přestože scénárista a režisér i občasný herec Jan Svěrák překročil 60 a doma na polici má Oscara i smečku Českých lvů, pustil se do dalšího díla. Kolia, Obecná škola, Vratné lahve nebo Tmavomodrý svět jsou poklady české kinematografie. Před premiérou je jeho novinka Pět švestek. A tak nejen o ní bude řeč v dalším rozhovoru Luboše Dvořáka. Nenechte si ujít zajímavé povídání s Janem Svěrákem u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině. Rozhovor Signál rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné úterní odpoledne přeje Lucie Sinková. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bem má na konci června při přesunu agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví skončit ve funkci. Novou národní koordinátorkou pro péči o duševní zdraví a protidrogovou politiku se od července stane dosavadní šéfka vládního oddělení politiky duševního zdraví Dita Protopopová. Obě agendy chce kabinet spojit, jak potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Místopředseda ODS Tomáš Portlík dnes u hlavního líčení v kauze Dozimetr zopakoval, že už v roce 2019 upozorňoval na možné problémy s projektem Nové Holešovice. Vypověděl, že se obával zejména potenciálních sporů mezi vlastníky pozemků v okolí stanice metra a že navrhoval podnik přehodnotit. Správa železnic instaluje u vybraných tratí speciální informační cedule s kontaktem na krizovou pomoc, který má lidem pomoci v těžké životní situaci. Zároveň zahajuje kampaň na podporu duševního zdraví na nádražích a sociálních sítích. Organizace tak reaguje na situaci, kdy přibližně 200 úmrtí na železnici ročně tvoří více než 3/4 sebevraždy. Projekt dnes novinářům představil generální ředitel Tomáš Tóth.
0: Co se děje v regionu?
1: Jak už jsme vás dnes na Signál Rádiu informovali v pražských záběrech.

0: Rehlicích se dopoledne čelně srazil autobus s tramvají. Nehoda si vyžádala 18 zraněných. Dva lidé jsou ve vážném stavu. Hasiči museli z autobusu vyprostit řidiče a záchranáři kvůli velkému počtu raněných aktivovali traumaplán. Podle prvotního vyšetřování autobus dosud nezjištěné příčiny vybočil ze svého pruhu do protisměru. Policie ale zároveň nevylučuje zdravotní indispozici řidiče. Kvůli nehodě byl v Chodovské ulici několik hodin omezen provoz tramvají i aut.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté odehráli na mistrovství světa ve Švýcarsku třetí zápas ve skupině. Pokračuje Petr Plintovič.
2: Po blamáži se Slovinci si Češi chtěli proti silným Švédům napravit reputaci, což se jim dokonale povedlo. Po gólech Blimla, Kubalíka, Fleka a Černocha vyhráli 4-3 a po třech zápasech mají 7 bodů. Další utkání čeká český výběr ve středu odpoledne proti Itálii.
1: Signál Rádio, počasí.
0: Většinou je polojasno, během dne se objeví i oblačnost a místy počítejme s přehánkami nebo slabšími bouřkami. K večeru pak srážky ustanou a opět se objeví sluníčko. Teploty přes den vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
1: Signál Rádio.
3: 14 hodin, 4 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Za chvíli si připomeneme velkou hvězdu, která zaspívala na narozeninách amerického prezidenta a nabídnu další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich, tohle je Nick Kershaw, hezké odpoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Baltimore a Tarzan Boy teď s námi na Signál Rádiu. Legendární Marilyn Monroe má většina z nás zaškatulkovanou jako herečku a modelku, jenže tahle dáma byla i producentkou a zpěvačkou. Víc prozradí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: První kroky nás vedou do letopočtu 1962. Marilyn Monroe v něm zaspívala před zaplněnou New Yorkskou Madison Square Garden píseň Happy Birthday, Mr. President. Oslavencem nebyl nikdo jiný než americká hlava státu John F. Kennedy. Šlo o poslední veřejné vystoupení blonďaté divy. O 3 měsíce později byla nalezena mrtvá.
4: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.
3: Proti proudu času plujeme zpět o 40 let. Peter Gabriel, bývalý frontman skupiny Genesis, tehdy vydal přelomovou desku pro jeho kariéru s názvem So. Ta obsahuje ikonický hit o tom, jak by chtěl být velkým kladivem.

Na závěr se vracíme do 14. května 1990, kdy si královna popu podmanila na 3 týdny prodejní chart Spojených států. Povedlo se jí to s nahrávkou Vogue, inspirovanou tamní undergroundovou módní taneční scénou. Původně sice byla plánovaná jen jako takzvané Bčko na singlu, avšak okamžitě se stala oblíbenou u fanoušků po celém světě. Nejvyšší patro žebříčků pak obsadila ve více než 30 zemích.

0: Cliff Richard a Signal Radio. Taky si občas rádi přivoníte k papíru, nebo se vám líbí aroma v papírnictví? V tom případě si za chvíli přijdete na své, pozmeme vás na festival. Do té doby pošlu další osmdesátky, třeba Bryan Adams, Maria McKee nebo Ricky Epovery. Užívejte odpoledne.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Radio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Za 2:45 je s vámi Signál Rádio. Máte rádi vůni nového papíru? Pokud ano, tak se s Honzou Navrátilem vydejte na festival papírenství.
1: Hezký den, tak se přiznejte, voní vám to v papírnictví? Všechny ty papíry, čtvrtky, barvičky, bloky a co já vím, co všechno vydává takovou tu charakteristickou papírenskou vůni. A tu si můžete užít také na Papírfestu, který je výběrovým festivalem lokálních papírenských značek. Jarním termínem tohoto festivalu je tato sobota 23. května, kdy si ve VPP kampusu v Pražských Holešovicích na své přijdou milovníci sešitů, diářů, samolepek, psacích potřeb, přáníček a spousty dalších pokladů z papíru. Festival tak opět propojí lokální značky, ilustrátory, tvůrce a vlastně všechny, kteří milují papír v jakékoliv podobě. Na festivalu bude možné prozkoumat tvorbu desítek lokálních tvůrců, ilustrátorů a značek a součástí programu budou také workshopy jak pro děti, tak pro dospělé. Tady si budete moci vyzkoušet třeba různé výtvarné a papírenské techniky. Tak v sobotu v Pražských Holešovicích na viděnou. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Necelé 3 minuty zbývají do 15. hodiny, tady je Signál Rádio. Za moment Eurythmics, Supertramp nebo třeba Bananarama, to nejlepší z 80. let, máme připraveno v playlistu. Teď už se chystá Honza Navrátil, který dodá zprávy a já ještě přidám informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v Brně, Řípská ulice hlásí nehodu osobního vozidla s dodávkou, tvoří překážku na vozovce a místo je s obtížností průjezdné. Dejte tady nohu z plynu, počítejte s nárazovým zdržením a hlavně jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké úterní odpoledne, 15. hodina je tady, posloucháte Signál a teď také zprávy. Cizinci s dočasnou ochranou, kteří žádají o humanitární dávku, budou muset mít příjem a nebo být v evidenci úřadu práce. Počítá s tím novela, kterou navrhuje rezort ministerstva vnitra. Na šampionát v hokeji zatím české sázkové kanceláře přijaly sázky za více než 711 milionů korun, podobně jako v loňském roce. Překvapivé výsledky českého týmu pomáhají bookmakerům. Rumunský vojenský letoun Severoatlantické aliance dnes sestřelil nad Estonskem dron zřejmě ukrajinského původu, sdělil to estonský ministr obrany. Škody podle něj nevznikly, po troskách dronu estonské úřady pátrají. Jedná se o nejnovější případ z řady narušení vzdušného prostoru v této zemi, která sousedí s Ruskem, uvádí to agentura Reuters.
0: Co se děje v regionu?
1: Nový pražský územní plán by zastupitelé pravděpodobně mohli začít schvalovat na zasedání 28. května. Nový plán nahradí nynější územně plánovací dokument z roku 1999 a podle vedení města má zlepšit a zjednodušit plánování rozvoje metropole. Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka by se v budoucnu mohly dále řešit některé dílčí části plánu. Jako celek ale přináší prý řadu pozitiv.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme na atletiku. Na atletickou zlatou tretru dorazí opět Femke Broudersová-Bolová. Úřadující mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek se představí poprvé venku na osmistovce. Meeting chystá také oslavu 60. Jana Železného. Organizátoři připravují pro světového rekordmana speciální oslavu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, teploty se pohybují mezi 17 a 22 stupni Celsia. Noc na středu bude s převládající oblačností a výjimečně také s deštěm. Teploty klesnou na hodnoty od 10 do 6 stupňů. Zítřejší den nám nabídne oblačnou až polojasnou oblohu. Po ránu se místy mohou vyskytnout mlhy. Během dne se podle meteorologů mohou vyskytnout srážky. Vítr zítra zafouká od severozápadu rychlostí do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměří mezi 18 a 23 stupně Celsia. Na horách se pak teploty budou pohybovat kolem 14. Tolik zprávy na Signálu a Honza Navrátil. Vracíme se k muzice, kterou nabízí Lukáš.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: 2 minuty po 15. hodině, hezké úterní odpoledne. Zvláštní nález, který přepsal historii, vám představím za moment. S vámi Lukáš Frelich a zahraje Michael Jackson.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Fun Young Cannibals teď s námi na Signál Rádiu. Co kdybych vám řekl, že k zubaři se chodilo už před 59 tisíci lety? Nechce se tomu ani věřit, ale je to tak. Prokázala to stolička nalezená na Sibiři. V tomto zubu vědci objevili hluboký otvor, vytvořený ostrým kamenným nástrojem ještě za života svého nositele. Podle archeologů jde o nejstarší známý důkaz zubního zákroku a první případ vrtání zubu. Nejstarší známý důkaz zubního lékařství se tedy posouvá o dalších 45 tisíc let zpět, než se dosud myslelo.

0: pohodové rytmy do práce a Tony Kerry. Jak vypadá taková práce lesníků, co se děje v jaderné elektrárně nebo pohoda při plavbě na lodi? To vše si můžete užít už tuto sobotu. Stačí se podívat na náš web, kde hned uvidíte ty nejlepší akce, co stojí za návštěvu. signalradio.cz.
1: Dopravní servis Signál Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio
2: a ujíždějte s námi na 8.

0: Diana Ross za 5 minut, 3:15, tady je Signál Rádio a se mnou ve studiu Terka Veselá, ahoj.
1: Ahoj.
0: Takhle, já si myslím, že moderátoři v rádiu celkově ve všech, nejenom u nás, by měli být takový jako inspirativní. A tak mě napadlo, že bychom si mohli udělat jeden jednoduchý test.
1: No tak povídej.
0: Já bych řekl událost. Aha. A ty hned na první dobrou řekneš, jak bys jí slavila.
1: Dobře.
0: Jo? Tak hele, Mezinárodní den stepu.
1: No tak to bych si zastepovala samozřejmě.
0: Světový den včel?
1: Dala bych si med.
0: Světový den meteorologie?
1: Večer bych se podívala na hvězdy.
0: Wow, tak takhle můžete slavit zítra, protože všechny tři události se nám sejdou na zítřejší datum. To je pěkný, ne?
1: Jo, to je krásný. Mě teda hlavně zaujal, nebo ten med, víš, já mám ráda třeba toast s medem, tak to si dám k snídani.
0: Yeah. No tak vidíš, tak jsme inspirovali i pro zítřejší snídani. Terka s vámi dál po 16. hodině, já se loučím, mějte se krásně a slyšíme se zase zítra v 11.

0: Dojmech zpěvačky Glorie Estefan jsme se na Signál rádiu přesunuli těsně před 16. hodinu. Máme před sebou rychlý pohled na silnice, zprávy Honzy Navrátila a pak další hodinu nestárnoucích osmdesátek od Tiffany, Foreigner nebo Village People.
1: Signál rádio, doprava.
0: S nehodou dvou osobních vozidel počítejte v ulici Kbelská na Praze 9 ve směru do ulice Cínovecká a na 77. kilometru Pražského okruhu na trase Ruzině D7, kde se srazily dvě nákladní vozidla a osobák. Buďte na sebe opatrní a mějte šťastné cesty.
1: Signály pro radost. Každý všední den dostanete příležitost zavolat k nám do Signál rádia, říci svůj vzkaz a my ho rádi odvysíláme.

0: signál rádiu.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
3: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
0: Signál Rádio, zprávy.
4: Příjemné úterní odpoledne, se 16. hodinou na řadu přichází další zprávy. Maximální ceny paliv, které každý den stanovuje vláda, zítra opět porostou. Benzín zdraží o 28 haléřů na maximálních 44 korun a 71 haléřů za litr. Nafta pak podraží o 15 haléřů na 42 korun a 17 haléřů za litr. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole zatím podalo asi 1340 uchazečů. Čtyřleté a kratší obory nabídly 23 900 míst, šestiletá gymnázia 41 míst a osmiletá 175. Premiér Andrej Babiš bude zítra ráno na ministerstvu obrany jednat s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Ministr mu má představit novou koncepci armády. A ještě jednou armáda. Projednávat návrh na nového náčelníka generálního štábu by měl sněmovní výbor pro obranu příští týden ve středu ráno. Zopakujme, že vláda navrhla Miroslava Hlaváče.
0: Co se děje v regionu?
4: Správa železnic vypsala veřejnou zakázku na zpracování dokumentace pro povolení stavby vysokorychlostní trati Praha-Běchovice-Poříčany-Světlána-Cázavou. Jde o další důležitý krok v přípravě páteřní vysokorychlostní sítě České republiky i napojení na evropské železniční koridory. Projekt zahrnuje také nová propojení se stávajícími tratěmi do Kolína a Nymburka a také u Poříčan.
0: Sport.
4: A ve sportu míříme na fotbal. Cristiano Ronaldo nechybí v konečné portugalské nominaci na mistrovství světa a může se tak chystat na rekordní 6. světový šampionát, přestože po přestupu do saudsko-arabského Al-Nassru už nemá v národním týmu tak výsostný postavení jako v minulosti. Trenér Roberto Martínez dnes zveřejnil seznam celkem 27 jmen.
0: Signál Rádio, počasí.
4: A i zprávy v 16 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty se právě teď pohybují mezi 17 a 22 stupni. Noc na středu bude s převládající oblačností a výjimečně také s deštěm. Teploty klesnou na hodnoty od 10 do 6 stupňů Celsia. Zítřejší den bude oblačný až polojasný. Po ránu se místy mohou vyskytnout mlhy. Během dne se pak místy mohou vyskytnout i srážky. Vítr zítra zafouká od severozápadu rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty zítra na horách naměříme kolem 14, v ostatních částech Česka pak mezi 18 a 23 stupni Celsia. Tak to byly další odpolední zprávy. Pokračuje krasojízda plná 80. Posloucháte Signál Rádio.
0: Signál Rádio.
5: Pěkný den všem, co ladí Signál Rádio. Od mikrofonu se vám hlásí Terka Veselá a já vás tímto moc zdravím. Navštívili byste rádi město zapsané na seznamu UNESCO, projeli byste se po Baťově kanálu nebo navštívili Valašské muzeum. To vše nabízí Zlínský kraj a my se tam za chvíli vydáme. Teď ale neotálejme a pojďme rovnou za osmdesátkami.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Vezete se na vlnách Signál Rádia, kde se teď pojďme přesunout do slibovaného Zlínského kraje. Ten se stává oblíbeným cílem turistů, a to jak domácích, tak i zahraničních. Více vám o tom řekne mluvčí centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec.
1: Návštěvnost Zlínského kraje v prvním čtvrtletí roku 2026 rostla. Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo přes 137 000 hostů, o 3,2% více než loni. Výrazně přibylo zahraničních návštěvníků, jejichž příjezdy i přenocování vzrostly zhruba o 17%. Nejvíce přijížděli Slováci, přes 9 000 hostů, tedy zhruba 41% zahraniční klientely. Následoval Polsko a Německo. Celkově hosté v kraji strávili více než 357 000 nocí. Zlínský kraj tak potvrzuje rostoucí zájem i mimo hlavní sezonu.
0: Zlínský kraj láká návštěvníky například kvalitní nabídkou zážitků, lázeňstvím, ale také gastronomií a možnostmi aktivní turistiky. Mezi nejnavštěvovanější patří město Kroměříž, zapsané na seznamu UNESCO, nebo Valašské muzeum v přírodě v Rožňově pod Radhoštěm. Čím dál oblíbenější jsou ale také plavby po Baťově kanálu.

0: Skoro v půl páté jste se Signal rádiem, v jehož vysílání jste už dost pravděpodobně slyšeli název Gila Drink Extra a teď ho uslyšíte znovu. To je totiž skvělý doplněk stravy, který se postará o vaše klouby tak dobře, že ani nebudete věřit, že jsou to ty vaše. A právě v našem vysílání ho můžete vyhrát. Už tedy třeba rovnou zítra ráno poslouchejte 80kovou jízdu s Jirkou Svobodou, dovolejte se mu do studia, zodpovězte správně na otázku a odneste si 3měsíční kůru tohoto zázraku. Pro více informací samozřejmě koukněte na www.signalradio.cz.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední

Dopřáváte si to nejlepší z 80. let na Signal Rádiu a můžete v tom směle pokračovat i docela s Pet Shop Boys, Abou nebo s Living in a Box, ale pak určitě zůstaňte i na zprávy s Honzou Navrátilem. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain. Staring my iron man and Brambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: To byly Living in a Box se stejnojmenným hitem. Hned po celé si od nich pěvecký mikrofon převezme Phil Collins nebo Elton John z Kiki D, ale předtím nesmí chybět doprava a zprávy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Začneme na pražském Břevnově, kde se srazila dvě auta v ulici Bělohorská na pomezí nemocnice Motol ve směru na Řepy. A skončíme na D1 u exitu 10 ve směru na Ostravu, kde se střetla tři osobní vozidla. Zde pravděpodobně počítejte se zpožděním, projíždějte opatrně a mějte bezpečné cesty se Signál Rádiem.
1: Rozhovor Signál Rádia.
2: Přestože scénárista a režisér i občasný herec Jan Svěrák překročil 60 a doma na polici má Oscara i smečku Českých lvů, pustil se do dalšího díla. Kolia, Obecná škola, Vratné lahve nebo Tmavomodrý svět jsou poklady české kinematografie. Před premiérou je jeho novinka 5 švestek. A tak nejen o ní bude řeč v dalším rozhovoru Luboše Dvořáka. Nenechte si ujít zajímavé povídání s Janem Svěrákem u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio, bylo 17 hodin, pojďme na zprávy. Premiér Andrej Babiš podrobně nečetl usnesení, kterým sněmovna vyzvala ke zrušení konání sudetoněmeckého sjezdu v Brně. Usnesení ale není negativní směrem k Německu. Řekl to premiér dnes deníku CZ. Mladoboleslavská automobilka dnes ve Švýcarsku představila svůj nejdostupnější a nejmenší elektrický model Epic. Nové auto začne továrna vyrábět letos v červnu. Prvním zákazníkům se dostane na konci léta. Předprodej zahájí zítra, kdy také oznámí i ceník. 39-letý Slovák, který je podezřelý z otrávení dětských přesnídávek HIP a vydírání jejich výrobce, zůstane ve vyšetřovací vazbě. Podle tiskové agentury APA o tom rozhodl rakouský zemský soud. Jeden z poslanců ruské státní dumy varoval na půdě sněmovny před ekonomickým nezvládnutím ruské invaze na Ukrajinu. Komunista Renat Sulejmanov varoval jak na půdě sněmovny, tak také v regionálním tisku před astronomickými výdaji na zbrojení, které podle něj vysávají celé Rusko. Boje by tak podle něj měly co nejdříve skončit.
0: Co se děje v regionu?
1: Královský letohrádek neboli Belvedere prochází rekonstrukcí. Správa Pražského hradu za práce, které potrvají 2 roky, plánuje zaplatit zhruba 100 milionů korun. Letohrádek ve stylu italské renesance čeká obnova fasády, historických interiérů a také sloupových arkád. Renesanční památka byla před opravou využívána především pro pořádání výstav. Ty by se sem měly po opravě vrátit.
0: Sport.
1: Vít Kopřiva vypadl na antukovém turnaji v Hamburku v prvním kole. S nejvýše nasazeným Felixem Aliasimem z Kanady prohrál 5-7 a 1-6. A Jan Kliment si za českou reprezentaci na mistrovství světa v Americe nezahraje. 32-letý útočník olomoucké Sigmy, který byl v předběžné širší nominaci na šampionát, podstoupil operační zákrok na levé noze.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další odpolední úterní zprávy na Signálu končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty měříme kolem 20 stupňů Celsia. V noci na zítřek počítejme s převládající oblačností a výjimečně také s deštěm. Teploty klesnou na 10 až 6 stupňů Celsia. Zítřejší den bude oblačný až polojasný, po ránu se místy mohou vyskytnout mlhy. Vítr zítra zafouká od severozápadu rychlostí do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty se zítra budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni Celsia. Zprávy na Signálu končí, otevíráme další hodinu plnou 80. A to u vás provede Terka. Tak hezký poslech.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: 80ková hudba je tady, Honza si nevymýšlel. A 17. hodinu započneme opravdu se vší ctí, protože nás čeká Phil Collins, Elton John, Skiki Dee a Holly Johnson. A pak tu čest ještě povýšíme, protože uslyšíme rychlý rozhovor kolegyně Lucky Sinkové. A věřte mi, že host nemohl být speciálnější. Tak si to nenechte ujít a zatím mějte pohodový poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: byl Holly Johnson, už za chvíli zaspívá Enya nebo Bother Talking, ale nás teď bude zajímat, co se stalo včera. Kolegyně Lucka Sinková se totiž účastnila křtu jedné knihy a mezi hosty byl také prezident České republiky Petr Pavel. Lucka vůbec neotálela a právě pro vás s ním natočila krátký rozhovor jak o jeho oblíbené hudbě, tak o motorkách.
1: My jsme osmdesátkové rádio, tak se zeptám, jestli máte rád 80. léta nebo vůbec hity z 80. let nebo zpěváky?
2: No, já
1: se vás zaskočila trošičku,
2: trochu, jo. Takhle, já mám rád hlavně rockovou muziku a v 80. byla skvělá rocková muzika, takže tam by se dalo vybírat opravdu dlouho.
1: To jsem přesně čekala, že řeknete. A vzpomenete si na nějakou rockovou?
2: No, já mám oblíbený kapely AC/DC, Iron Maiden, ale spoustu dalších, ZZ Top. Ty samozřejmě hrajou mnohem delší dobu, ale i do těch 80. patří.
1: To vlastně souvisí s tím, že máte velkou lásku k motorkám. Kde se vzala?
2: No, první motorka byl moped Stadion mýho strejdy, který mě kdysi motivoval tím, že mi řekl, když si ho zprovozníš, tak na něm můžeš jezdit. No tak já jsem tomu věnoval spoustu času. Sehnal jsem kamaráda, který byl šikovnější než já. Dali jsme ho dohromady a to bylo někdy, když mi bylo asi 11 let a od té doby mě to neopustilo.
1: Plánujete někam dovolenou na motorce a předpokládám, že ano.
2: Plánuju do severní Afriky, ale ještě je to tajný, protože to nemáme všechno domluvený.
1: Dobře, tak to nebudeme prozrazovat. Ať se vám daří, krásné léto.
2: Děkuji taky, nashledanou.
0: Tolik rozhovor Lucky Sinkové s prezidentem Petrem Pavlem. Celý záznam najdete už teď i na našem Facebooku a Instagramu, tak tam určitě koukněte a posílejte dál. Teď už ale slibovaná Enya.

0: Na Signál Rádio jsme se díky kapele Team přemístili do sousedního Slovenska. Za pár minut už se poposuneme dále, a to do Ameriky za Michaelem Jacksonem, Cher nebo Rayem Parkerem Juniorem. Ale kam nás pak zavede dnešní hit z Magneťáku, se zatím nechte překvapit.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Ray Parker Jr. a Ghostbusters, to jste slyšeli na Signal Radio. A jak jsem slíbila, další hit si pustíme z Magneťáku.
1: Magneťák Signal Radio.
0: Extravagantní obleky, make-up a barevné copánky, to je Boy George, zpěvák s velkým Z, zároveň modní ikona a taky frontman kapely Culture Club. Dnešní hit přísluší ale jeho solo kariéře a není to žádný jiný hit než Everything I Own z roku 1987. Přestože písnička už s kapelou nemá nic společného, mnohé ale zůstalo stejné. A proto vás nepřekvapí velmi podobný hudební styl, ve kterém zaručeně nechybí jak popový, tak reggae rytmy. Tak si je pojďme pustit a nechat se jimi unášet. Boy George a Everything I Own.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Sandra a Little Girl, to je hit, který jsme si užili těsně před 6 hodinou. Spolu s ní přijde i dnešní poslední doprava a aktuality ze světa od Honzy Navrátila. Po nich Bruce Springsteen, Celine Dion nebo Kylie Minogue.
1: Signál rádio doprava.
0: Před 18. hodinou si dejte pozor na 6. kilometru D1 ve směru na Prahu. Tady se na pomezí pumpy Průhonice srazila 2 osobní vozidla a při průjezdu je doporučena zvýšená opatrnost. Tak tedy projíždějte opatrně a mějte šťastnou cestu do vašeho cíle.
1: Vaše cesty teď mají digitální zvuk. Poslouchejte signál rádio za volantem svého auta v DAB+. Bez přelaďování, bez šumu a s největšími hity 80. let po celém Česku.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký úterní podvečer, 18. hodina je tady, posloucháte Signál a teď také zprávy. Maximální ceny paliv, který každý den stanovuje vláda, zítra opět vzrostou. Benzín zdraží o 28 haléřů a prodávat se bude maximálně za 44,71 Kč haléřů za litr. Nafta pak podraží o 15 haléřů na maximálních 42,17 Kč haléřů za litr. Předseda Senátu Miloš Vystrčil oznámil, že se zúčastní pochodu smíření při festivalu Meeting Brno. Jehož součástí bude také sjezd sudetoněmeckého sdružení. Nejhorším byrokratickým předpisem letošního roku je nově zavedené jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Rozhodla o tom veřejnost v anketě Absurdita roku v online hlasování. A generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte požádal spojence, aby na pomoc Ukrajině vyčlenili 0,25% hrubého domácího produktu. Důvodem je snaha zmírnit rostoucí napětí uvnitř aliance, které se týká nerovnoměrné pomoci Ruskem napadené zemi. Návrh ale narazil na odpor u části významných členů NATO. Proti němu se vyslovila také Česká republika.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražská policie se během víkendu pustila do rozsáhlé kontrolní akce, při které strážníci zjistili 147 přestupků ve veřejném pořádku, při kterých uložili pokuty dohromady za 164 tisíc korun. Při kontrolní akci bylo zadrženo celkem 14 osob v celostátním pátrání, 7 řidičů bylo pod vlivem alkoholu a dalších 6 také pod vlivem drog.
0: Sport.
1: Tereza Martincová při prvním startu na okruhu WTA od začátku února skončila na turnaji v Rabatu už v prvním kole. S Kamilou Osoriovou z Kolumbie prohrála 0-6 a 4-6. A hlavní ceny klubu Fair Play za celoživotní postoj získali volejbalista Boris Perušič, trenér atletů běžců Jan Kervicer a fotbalový sudí Jan Jevický.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Úterní zpravodajství na Signálu končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty se pohybují kolem 17 stupňů. Noc na středu bude s převládající oblačností a výjimečně také s deštěm. Teploty v noci klesnou na 10 až 6 stupňů Celsia. Zítřejší, tedy středeční den, nám nabídne oblačnou až polojasnou oblohu. Po ránu se místy mohou vyskytnout mlhy. Během dne se místy mohou vyskytnout i srážky. Vítr zítra zafouká od severozápadu do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty zítra naměříme mezi 18 a příjemnými 23 stupni Celsia. Na horách budou teploty o něco nižší, jen kolem 14. Takové byly zprávy na Signálu v úterý s datem 19. května. Pokračujeme 80. Tak hezký poslech přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Máme chviličku po šesté, s vámi je stále Terka Veselá, to nejlepší z 80. let a brzy také kolega Jirka Svoboda, který nás tradičně vezme na cestu do minulosti. Dnešní 19. květen byl očividně den filmu, tak se dozvíte, jaké kultovky se právě v tento den premiérovaly. Ale také zazní například informace o Heliově kometě. To a ještě více už tedy za pár minut, do té doby Bruce Springsteen, Celine Dion a Kylie Minogue s Jasonem Donovanem. Tak pěkný podvečer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Especially for you. Takovouhle romantiku nám pěkně naservírovali Kylie Minogue s Jasonem Donovanem, ale teď už to přebírá kolega Jirka Svoboda.
1: Ladíte Signál Radio, je 19. května a to byl v roce 2006 den, kdy měl na festivalu v Cannes premiéru film Šifra mistra Leonarda. Nejenom o filmu je ale připomínka dnešních výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 2005 udeřily Hvězdné války. V 60 zemích, včetně České republiky, měl premiéru film Hvězdné války Pomsta Sithů. Hned první den vydělal rekordních $50 milionů. V roce 1910 věštci prorokovali zánik světa. V tento den se Heliova kometa přiblížila na nejmenší vzdálenost k Zemi. My se konce světa bát nemusíme, protože kometa se vrátí až v roce 2062. V roce 1883 byly v Třeboni slavnostně otevřeny první slatinné lázně, které později dostaly jméno Bertiny lázně. Tím byla také zahájena první lázeňská sezóna. V roce 1802 Napoleon Bonaparte zavedl řád čestné legie, nejvyšší francouzské vyznamenání. A v tento den byl u nás v roce 1707 vydán hrdelní řád. Psalo se v něm, že čarodějnictví je ohavnost, za kterou je možný jenom trest smrti.

0: Za 4 minuty 6:30, to je čas, který ukazují hodiny Signal Rádia a stejně tak se mi to ukazuje, že co nevidět nastoupí Murray Head, The Cure nebo Falco, tak si na ně počkejte.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Nikdy nestárnoucí Falco mezi z éteru Signál Rádia. A než se v něm objeví Boney M nebo Wham, tak pojďme naskok do Špindlu s kolegou Lubošem Dvořákem.
1: Na to, že krkonošský Špindlerův mlýnce původně jmenoval Svatý Petr, tak se po více než 250 letech stal lyžařským, turistickým a filmařským centrem. To úřední šeml německy mluvící vrchnosti ve Vídni způsobil, že při žádosti o výstavbu kostela uvedli místní místo podpisu ve mlýně pana Špindlera. Souhlas tak byl vydán na neexistující obec. Ovšem Češi operativně, aby neměli z ostudy kabát, nechali na jiném úřadě vše přejmenovat a bylo. V roce 1972 sem filmaři umístili jeden z příběhů rodiny Homolkových a o 5 let později se zde točila Velryba s Tomášem Holím. V osmdesátkách vznikaly Sněženky a Machři, pak už přišli snowboardáci a další tituly. Současný Špindl má po zimě novou atrakci. Vodní nádrž Labská se vypouští kvůli plánované těžbě sedimentů, které se do ní nahrnuly po povodních před 2 lety. Cílem prací do letošního září je úplná obnova protipovodňové funkce vodního díla, kterou už plní 120 let. Luboš Dvořák, Krkonoše, Špindl.

0: potřebujete hadici, která vydrží. Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Krásný večer, milí posluchači, vezete se na vlnách 80. spolu s vámi i Terka Veselá. A jelikož nám odbyla 7. hodina a mnozí možná zrovna přemýšlíte nad tím, co si uděláte k večeři, tak za chvíli dostanete tip na skvělý sezónní salát, který budete mít hotový raz dva. Jen si pro hlavní ingredienci budete muset skočit na louku. Nejdřív ale Depešáci, Donna Lewis a OMD, tak pěkný poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Za 3 minuty, 7:45, ideální čas na večeři. A já mám pro vás velmi jednoduchý recept na salát. A co je nejlepší, hlavní přísadu si můžete natrhat venku na zahradě nebo někde na louce. Přestože pampelišky většina lidí považuje za plevel a snaží se jich co nejrychleji zbavit, jedná se o jednu z nejdostupnějších a nutričně nejbohatších jarních surovin. Pampeliškové listy jsou totiž plné vitamínů, minerálů a hořčin, které podporují trávení a celkový metabolismus. No a když je přihodíte k dalším sytým ingrediencím, můžete z toho mít salát, který překvapivě zasytí a dodá vám potřebné živiny. Já pro vás našla salát, kde pampeliškové listy smícháte spolu s uvařenými nebo opečenými bramborami, orestovanou slaninou a s vajíčkem, které si samozřejmě můžete připravit tak, jak ho máte nejradši. A jelikož chutím se meze nekladou, tak samozřejmě můžete přihodit cokoliv dalšího, co vám padne do oka. Já bych třeba přihodila šery rajčata nebo slunečnicová semínka a rozhodně nesmíte zapomenout na nějakou dobrou zálivku. A to bych zase doporučila smíchat hořčici, olivový olej, sůl a pepř a samozřejmě nesmí chybět med. A pokud máte, tak přeci jednoznačně pampeliškový. Tak to zkuste a dobrou chuť!

0: Britské duo Soft Cell nás hitem Tainted Love dostalo do 3 minut před 7:30. A jak možná někdo z vás už tušíte, za pár minut nastane čas signálu pro radost neboli písničky na přání. Máte-li tedy nějaký oblíbený hit, bez kterého dnes neusnete, jakmile uslyšíte výzvu, volejte 910 260 910. Do té doby USA for Africa, Tom Petty a Eurythmics.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: There must be an angel, velká pecka nejen 80. let, to nám hrálo Signal Radio, ale další hit nám zahraje z Brusu nový posluchač Jirka.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Jirko, já vás zdravím, hezký večer, slyšíme se.
2: Ano, hezký večer, Teresko, já vás také moc zdravím, ano, slyšíme se.
0: Tak já jsem tady už tak nakousla, že jste z Brusu nový posluchač, byste mi volal, že jste nás dneska poprvý naladil.
2: Je to úplně přesně.
0: Tak jsme moc tak rádi, že máme nového posluchače, fanouška. A co vám pustíme?
2: Je, Teresko, já opravdu jsem vás dneska přes to DAB plus naladil, tak se říká, hrajou mě ty moje osmdesátky, na který hrozně mám rád, osmdesátky, devadesátky, vlastně, na který jsem doopravdy vyrůstal. Určitě Terka Pernerová, Eso Chago Bello Šílenci, ještě bylo krásných 9 let a zdravili jsme se Chago Bello, tak já bych vás hrozně moc rád poprosil o Toutou a písničku Afrika. No já bych písničku teda věnoval nám všem nováčkům, třeba nejste dneska první, kdo vás poslouchá, takže letme signál rádio. Hnedka jsem si napsal o vaše samolepky. Sám hlavně písničku teda posílám našim hokejistům. Trošku už ten hlas se vrací zpátky. Včera proti těm Švédům, prostě perfektní. Hlavně se teďka těším v sobotu proti, vlastně to bude derbíčko, Česko-Slovensko, to ještě trošku předbíhám, protože zítra ještě Italové, to si budeme zpívat, Ital nenazrá ten zázrak, tak mu chátrá tělo, takže doufám, že se to zítra zaspíváme. No samozřejmě vám všem do rády, no a nám všem, co prostě milujeme tyhle ty hity, které tam hrajete. Jsem rád, že jsem vás objevil, že jsem si vás naladil a teďka slibuju, budu vás sladit každý den.
0: Jo, tak to máme radost, moc děkujeme a já teda posílám Toto Afrika.
2: Tak jo, Teresko, jste moc hodná, děkuju moc a přeju vám všem pohodový úterní večer. Naschledanou.
0: Taky, naschle.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio.
1: Pohodový večer všem, co ladí Signál Rádio. S vámi je stále Terka Veselá. Já vás moc zdravím. A tímto otevírám novou hodinu osmdesátek. V té je za září Tina Turner, Erasure, Bryan Adams, ale taky kolega Lukáš Bláha a Signály hudební minulosti. Ty dnes připomenou

0: Velikán 80. let Bryan Adams na Signal Radio donesl hit Run to You. A co naopak donese velikán signálu hudební minulosti, kolega Lukáš Bláha, pojďme zjistit právě teď.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: První kroky nás vedou do letopočtu 1962. Marilyn Monroe v něm zaspívala před zaplněnou New Yorkskou Madison Square Garden píseň Happy Birthday, Mr. President. Oslavencem nebyl nikdo jiný než americká hlava státu John F. Kennedy. Šlo o poslední veřejné vystoupení blonďaté divy. O 3 měsíce později byla nalezena mrtvá.
4: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.
3: Proti proudu času plujeme zpět o 40 let. Peter Gabriel, bývalý frontman skupiny Genesis, tehdy vydal přelomovou desku pro jeho kariéru s názvem So. Ta obsahuje ikonický hit o tom, jak by chtěl být velkým kladivem.

Na závěr se vracíme do 14. května 1990, kdy si královna popu podmanila na 3 týdny prodejní chart Spojených států. Povedlo se jí to s nahrávkou Vogue, inspirovanou tamní undergroundovou módní taneční scénou. Původně sice byla plánovaná jen jako takzvané Bčko na singlu, avšak okamžitě se stala oblíbenou u fanoušků po celém světě. Nejvyšší patro žebříčků pak obsadila ve více než 30 zemích.

0: Phil Collins vás provázel úterním večerem a přestože jsme teprve v první půlce týdne, mnozí se už pravděpodobně vidíte o víkendu, jak vyrážíte na nějaký zajímavý výlet. A pokud potřebujete trochu inspirace, jediné, co vám stačí, je navštívit naše webovky, zabrouzdat do aktualit a už jenom vybírat. Myslím, že si každý přijde na své, protože pro vás máme tipy na akce napříč republikou, takže tam najdete festival v Písku, oslavu výročí lodní dopravy v Brně, dětský den na Pražském hradě, den otevřených dveří lesu a mnoho, mnoho dalšího. Tak koukněte na www.signalradio.cz.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Skoro ve 8:45 éter signál rádia opouští Madonna a spolu s ní i Terka Veselá. Já moc děkuji, že jste s náma dnes byli, ale samozřejmě buďte i nadále. 80ková jízda v žádném případě nekončí. Do konce hodiny do ní nastoupí například Ricky Appleberry, Crowded House nebo Duo Wham, tak si jejich hity naplno užijte, třeba se na ně i trochu trsněte a hezky tak zakončete dnešek. Tak pěkný večer a slyšíme se zase zítra od 16.

0: Rozhovor
1: Signál Rádia.
2: Přestože scénárista a režisér i občasný herec Jan Svěrák překročil 60 a doma na polici má Oscara i smečku Českých lvů, pustil se do dalšího díla. Kolia, Obecná škola, Vratné lahve nebo Tmavomodrý svět jsou poklady české kinematografie. Před premiérou je jeho novinka Pět švestek. A tak nejen o ní bude řeč v dalším rozhovoru Luboše Dvořáka. Nenechte si ujít zajímavé povídání s Janem Svěrákem u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia.

0: zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
1: 80.
0: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
1: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
0: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
1: Jsme Signál Radio.
0: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Rádio. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Signál Radio, to nejlepší z osmdesátek.
1: Why it's greased lightning?

naši písničku už 100krát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.